0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl jet domů tramvaj jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu, soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si jeden za maminku, jeden za tatínka a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

0: železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že vývojové fáze, kterými lidstvo procházelo, jsou pojmenovány podle toho, s čím kdysi pracovali kutilové. Tak období, kdy dělali z kameny, je nazýváno dobou kamennou, pak přišla doba bronzová a železná a za našeho mlada vyvrcholil věk elektřiny a páry. Není teda bez zajímavosti, že všichni kutilové dodnes procházejí podobnými vývojovými stupni a je tedy i pochopitelné, že jim jednoho dne začne taky vrtat hlavou elektřina. Tedy hlavně těm, kdo o ní nevědí ani F, elektrotechnikům a jiným lidem od fochu, elektřina nikdy hlavou nevrtá, ti nemají v celém bytě ani jednu zásuvku, jenom někde jim koukají ze zdi dva dráty a na ty připojí tu lampu, tu svářečku, tu žehličku a to jim stačí. Ale člověk, který měl celý život z elektřiny strach a nikdy se nedotýkal drátů na zem spadlých, ani těch, co na zem nespadli, začne jednoho dne být nespokojený. Proč? Protože nemá dost zásuvek a nemá dost světla. Všimněte si, že každý dům a každá chalupa, i ta vaše, je plná nepříjemných temných zákoutí, kam je po setmění ostrach jít. V takovém jednom černém koutě by si na vás mohl jednou někdo počkat a nedej pánbu, jak by to dopadlo. U záchodu bývají takováhle místa, nebo ve sklepě, že ano? Já vám nechci, vážené posluchačky a vážení posluchači, sahat do svědomí, ale považujete váš záchod za bezpečný, když se tam vypravíte někdy po půlnoci? Nikdy nemáte dojem, že se najednou zdvihne poklop a v něm se objeví chlap jako hora, v levačce bambitku, v pravačce sekiru, přes oči masku a hr na vás? No tak vidíte, já mám takovýhle pocit na chalupě už dávno a všichni chalupníci jak by smet. Tak se nedivte, že se jednoho dne nachomítnou přitom, když někdo někde dělá zásuvku nebo vypínač. V tu chvíli se jim rozjasní v hlavě, v tu chvíli vidí, že taková zásuvka nebo lampa s vypínačem je něco tak jednoduchýho, že je jim až hamba, že se o to nezajímali dřív. Rázem přiběhnou domů s kamarádem elektrikářem, kamarád vám počmárá zdi čárama, kudy jako povedou dráty, pomaluje vám je kolečkama, kde budou krabice a vypínače a žárovky a chalupník si urychleně, nejdéle měsíc po malování chalupy, sežene majzlík a začne elektrifikovat. To se ví, že si těch koleček nechal namalovat málo. Když už je v tom, tak to vyseká do spíže a k půdě a dozadu na dvůr a za dům a ke dřevníku a pod kolnu. A neměl by taky na komín vystrčit červenou žárovku kvůli letadlům? Tam radši ne, ale ke vrátkům, ano, ke vrátkům, jo. Ať člověk vidí, koho to sem čerti nesou, když je venku tma jako v pytli. A tak jednu sobotu člověk seká a seká, hádá se s ženou, která nechápe, že se z toho musí prášit a řeči má a přitom to člověk nedělá pro sebe, ale pro ní. No tak to práší, no od toho jsou prachovky a smetáky, aby se to dalo zase do pořádku. A v neděli natahuje chalupník podobně kabely, desítky metrů kabelu, to není byt, to jsou ervěnice či chvaletice a po obědě přijde kamarád, spojí vám to v krabicích, zatímco vy připojujete podle jeho vysvětlení zásuvky a posloucháte jeho frfňání, že jste mu nechali v těch krabicích moc krátké konce kabelů a že to jde špatně propojovat. Když padne soumrak, jde to zkusit, jde zapnout hlavní vypínač a prásk, v tu ránu zhasnete celý okres.
Oba jste jako opaření, oba koukáte, jako když vám uletěly včely, žena jde hledat svíčky, co zbyly od vánočního stromečku, a zase ty řeči, u nás se bez řečí nic neobejde. No to my víme, že jsou pojistky pryč, nejdřív se musí najít, kde to je, že ano, a pak se to spraví. A najde se to, to se ví, že se to najde. Vždyť jste připojil ty dráty v zásuvkách k úplně jiným šroubkům, k těmhle prostředním jste to měl přidělat, ne k těmhle dole, tady to dělá kraťas. Jenže se to najde až druhý den, protože co se dá najít při svíčkách, že ano? No ale druhý den dům svítí jako maják, všude je záře jako ve dne, všechny tmavé kouty zmizely, a když to takhle pěkně vypadá, tak člověk snadno zapomene, že ještě včera říkal ženě, že než by poslouchal ty řeči, tak radši doma už na nic nesáhne, i kdyby za ním lezla po kolenou. Thank you.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: je to zázrak?
1: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
0: A co je to náhoda?
1: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
0: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
1: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla své hlava. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila. Ruku, aby nekradla. Nohu, aby z ní nebyla běhna. Zůstává ovšem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
0: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
1: Co se vysvětluje?
0: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
1: Trumfují se chasidé z různých obcí, čí wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne hoří. Vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý? Ne, ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
0: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabín má děti? Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři anděle. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
1: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
0: Kon a Rubiček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předzpěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubiček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, přisvědčuje Kon, ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
1: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podívuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kile, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejde. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
0: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný. A ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se tři křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá, ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abram se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrama praští vůně do nosu. Abram se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abram zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému ze křtu. Radí se se svým křesťanským kolegou v úřadě. Co si mám obléct? V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu. Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší.

sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jednič.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět k Černošickému městskému úřadu kvůli jezům kamenný přívoz a kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Chtějí je odstranit. Podle asociace jde o nelegální stavby. Pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. Půdní sucho už je téměř v polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Na trase mezi Turnovem a Jičínem jsou problémy. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Stavba koridoru mezi Turnovem a Jičínem je opět odložena na několik let. Soud odmítl zrušit verdikt bývalého ministra životního prostředí, odborníka z Brna, který poslední den ve své funkci a už v demisi zrušil platnost stanoviska vlivu na životní prostředí. Až se dostaví dálnice do Úlibec, tak se problém přelije do srdce českého ráje. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Na letní filmovou školu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti láká na pestrou nabídku filmů i doprovodných akcí. Sekce Východní přísliby přiveze nejnovější snímky výrazných evropských režisérů. Hudební program ozdobí vystoupení Richarda Millera a dalších výrazných jmen. Začíná 24. a končí 30. července. Luděk Savana Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Fotbalisty Bohemky posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do dělíčku jako volný hráč a s Pražany podepsal roční smlouvu. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Rychlejší koně, Babi Daněk. Věříme, že i vy dnes budete pořádně na startování, že nějakou tu rychlost budete prezentovat i v rámci toho, jakým způsobem budete zainteresováni do pracovního procesu. To znamená, dělejte to svědomitě, rychle, abyste třeba mohli dříve domů, ale nejezděte zbytečně rychle na silnici.
1: Ale víš co, v některých pracích je to tak, že čím víc toho uděláš, ano, tím vlastně jakoby překročíš nějakou prostě nějaký standard a vlastně všichni ostatní tě nemají rádi za to, protože ty vlastně jakoby, teď nevím přesně, jak se tomu říká, ale...
0: Podrážíš autoritu ostatním spoluzaměstnancům.
1: Ne, to vůbec ne, ale ty prostě jsi moc rychlejší a všichni potom musí pracovat více než ty. Ty jak si překročíš ten limit, který je dán, na který jsou všichni zvyklí a potom musí všichni pracovat mnohem víc, takže nemějte ty koně zase tak příliš rychle, tak akorát. Jo?
0: Je to kontraproduktivní ještě v souvislosti se šéfem, že jo, který řekne, hele, ten to stíhá za 5 minut, tak já mu ještě naložím něco. Že?
1: Přesně, jako víte, ano, co, my máme nějakou normu, vy jste ji tady překročili, tak víte co, vy všichni ostatní budete taky pěkně šlapat do toho, tak opatrně.
0: Abychom to uvedli na správnou míru, pěkně zpomalte toho dnešního středečního rána, které nám ukazuje, že je 15. červenec a vychutnejte si vysílání a hlavně muziku Country Rádia.
1: Je 6 hodin 8 minut 15. července, středa, svůj svátek slaví Jindřich a prosím vás, jestli jste si říkali a klepali jste si na čelo, když my jsme tady včera mluvili o těch kroupách a o tom, jak prostě budou hromy, blesky lítat a tak. No jo, ale to byla spíš taková výjimka, protože meteorologové řekli prostě včera odpoledne, no nevyšlo to, no. A změnili předpověď, tak my vám řekneme, jak moc jí změnili i pro dnešní den.
0: Tak věříme, že se máte na co těšit, to počasí opravdu bude aktuální, zůstaňte s námi, ale teď už muzika. V nejbližších chvílích nás čeká kapela Alabama.
1: Hezké dobré ráno přeje Vláďa s Kačkou, hezké den.
0: Hezké den.

0: vámi je Country Radio i teď ve 6:45. Přejeme hezké ráno.
1: No a právě v tento čas se dovíte nejenom nějakou tu aktualitu z vozovek, ale také se podíváme na oblohu. Když tady vidíme tu mapku České republiky, tak musíme díky piktogramům zkonstatovat, že nad většinou území je zataženo, jsou tu nějaké kapky, takže v tuto chvíli v rámci těch teplot, které jsou od 14 do nějakých 18 stupňů, by nám mohlo ještě malinko sprchnout. Tak uvidíme, jak to bude vypadat během celého dne, to se dovíme za chviličku.
0: No ale na mnoha místech taky svítí sluníčko, si ano, myslím, že no. Ten den se dneska ještě pěkně vytáhne. Tak mrkneme se na osmičku, protože ve směru z Ústí nad Labem na Prahu před Roudnicí na 33. kilometru, je to těsně před tím zúžením, už máme dvoukilometrovou kolonu, ale dvoukilometrová kolona někdy může znamenat zdržení půl hodiny, že někdy na celý den, ale ano. Tentokrát tady v tomto případě je to na 10 minut.
1: Tak zpříjemněme si dnešní ranní vysílání na Country Radio třeba Petrem Kocmanem. Krásná písnička nás čeká, Růže z Jericha.
0: Ty jo, dneska jsem viděla, no má 1000 růží, víš za kolik koupíš? 1800 korun jenom.
1: Jo.
0: Koupíš mi?
1: Koupím.
0: Za

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 20 minut, díváme, v kolik nám pak dneska to sluníčko vyšlo. Vláďo, zkus si tipnout.
2: Já si to tipnu, dejme tomu, že se nám o minutu opět zkrátil den, protože včera to bylo v 5 hodin a 6 minut, tak dneska v 5 hodin a 7 minut.
1: Ty jsi ale skvělý odhadce. Mohl by si teďka odhadovat vlastně každý den.
2: Takže to už se netrefím příště.
1: No to asi ne, protože už to nebude o minutu. Tak v 5 hodin a 7 minut vyšlo dneska sluníčko a zapadat nám bude 4 minuty po 21.
2: Dobře, když jsme u těch hádanek, tak taky jedna ode mě. Nejchladněji bylo v Klementinu naměřeno kdy a kolik stupňů Celsia?
1: Já si myslím, že nejméně bylo kolem 5 stupňů a byl to rok 1890.
2: Tak jsi malinko vedle, v roce 1840 9,4 stupně Celsia, ale gratuluju, napříč tou historii se strefila relativně přesně. Ovšem pozor, 37,6 stupňů Celsia, tedy vedro jako v peci, bylo pro změnu v roce 2023.
1: No vidíš, tak se mrkneme na to, jak to vypadá teď po venku. Teploty zejména tedy na západní části našeho území kolem 13-14 stupňů, ale potom, jak jdeme na ten východ, tak tam se ty teploty zvedají, tak jdeme kolem 16-18 stupňů.
2: Ano a během celého dnešního dne to bude rozmezí od 23 do 28 na severu území kolem 21 stupňů Celsia, no a k tomu má být polojasno, zataženo, občas i nějaký déšť, jak se tady dovídáme.
1: No ale ty kroupy už snad ne.
2: Ty kroupy ne, nic se tady o tom nepíše.
1: Dobře, podíváme se na čtvrtek. Přehánky se objeví spíše na horách, ale jinak by mělo být polojasno až oblačno. Ráno se lokálně můžou vyskytnout mlhy. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud vítr věje, velká láce, to je jediná pranostika takhle složitá na toho 15. července.
1: No vidíte, takhle složitá, tak já dám nějakou jednodušší. Co červenec skončí, srpen začne.
2: Tak teď se vypravíme s kapelou Bidžis na Massachusetts.
1: Tak vám přejeme šťastnou cestu a také pěkné ráno a hezké vstávání do třetího pracovního dne tohoto týdne.
2: V češtině Václav Neckář, Vinda zpívala tuhle krásnou písem.
1: Užijme si ji.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, za 6:30, tak se mrkneme na dopravu. Branice Tábor nebo Plzeň Klatovy, to jsou dvě vlakové výluky, které vás dneska čekají. A vlakem rozhodně nepojedete ani na trase Blatná Březnice nebo Kolín Přelouč, tam se to ale týká pouze osobních vlaků. No a jak to vypadá na silnicích? Pozor si dávejte na D1 Praha Brno, je to zhruba 60. kilometr před Trhovým Štěpánovem, tak tam máme na zemi kusy pneumatiky, už se odklízí, tak jenom pozor, pobíhají tam silničáři po silnici. Přejeme vám šťastnou cestu a taky pěkné ráno.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Agri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda. Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Zbraň opilcovi sebrali a bude se zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Lanej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři je dneska Jindříšek. Ano. Tak kluci, teda dneska je to o vás. Dneska to není o žádných holkách, jako tomu bylo v nadcházejí v předchozích dnech, ale dneska je to o Jindříšcích. Tak jdeme na ty kluky s tímhle krásným jménem. Jde o jméno německého původu, které vzniklo z Heinricha nebo Heimericha, jo, což znamená v překladu domov nebo vládce z těchto dvou slov. Takže se to překládá jako člověk, který hlídá dům, jo? Nebo možná nějaký vládce domu, ale to může být vlastně i nějaký slouha, jo? Který je...
2: Slouha.
1: No jo, ne?
2: Dobře, tak jako slouha je takový jako trošku patetičnější výraz pro sluhu, takový jako hanlivější.
1: Fakt? No, mně to nepřijde, mně přijde takový jako roztomilý.
2: Jo, dobře.
1: Takže ten, kdo vlastně slouží tomu domu nebo vládne mu, ale může to být souběžně ten, kdo je vlastně takový, jak jsi jim říkalo, těmhle těm chlapíkům, jak vlastně všechno věděli, kde co je v těch domech, těch pánů a dam.
2: Majordomus.
1: No vidíš, tak hnedka to zní lépe. Takže takový Jindříšek je majordomus a ten prostě vládne tomu svému domu anebo bytu. Říká se jim Jíra, Jíňa, Jindrouš, Jindráček. Ale pozor, i Henry nebo Harry. V Česku jich máme opravdu pěknou řádku. 26 tisíc.
2: Ano, tak jestliže včera jsme měli v kalendáři dvě ženská jména, tak dnes máme dvě mužská jména. Jindřicha už jsme zmínili. Tím druhým jménem je Egon. Jedná se pravděpodobně o jméno německého původu. V 19. století bylo jméno oblíbené mezi německou šlechtou.
1: A jsme tam zase, vidíš.
2: A jsme tam zase, takže ať už Egonům nebo Jindřichům ještě jednou všechno nejlepší a slavné osobnosti, třeba Egon Bondy, český básník, nebo Egon Erwin Kisch, český německý píšící žurnalista a spisovatel.
1: Tak mrkneme se taky, co se slaví celosvětově, ano. Tak OSN dnešní den vyhlásilo jako celosvětový den dovedností mladých.
2: Ano, tento den je určený k tomu, abychom nepodceňovali mládež a neřekli si, že když jsou mladí, tak v podstatě nic neumí. Konec konců výsledky jako jejich snažení jsou zcela jednoznačné, protože teď byli oceněni třeba čeští mladí vědci z Brna za neskutečné věci, které přináší do vědy.
1: Jaké konkrétní víš nějaké?
2: Teď si nedokážu vzpomenout.
1: Dobře, ale to nevadí.
2: Nachytala změna švestkách.
1: Ne, ale dobře, ale to samozřejmě nejsou jenom vědci, ale to jsou třeba i mladí politici, ano, ano, že jo, ano. A tak různě podobně. Tak držíme vám palce, my už moc mladí nejsme, tak ale fandíme vám.
2: Tak, Valdemar Matuška, písnička, která se jmenuje Tereza. Nádherná píseň v 6 hodin 38 minut.
1: A tahle písnička by mohla být pro naši, naši pro novou zprávařku.
2: Jo, Tereza, ano, no, ano.
1: Tak Terezko, všechno nej. Tereza.

0: Za 2 minuty už bude 6:45 a my víme, jak to vypadá teď na silnicích.
1: No, konkrétně se podíváme na D3 na Táborsku, a to z Českých Budějovic do Prahy na sjezdu na Šebětín. Jedná se o 113,5 km. Je předmět na vozovce, leží zde podle řidičů pneumatika, ta proces se vybočuje, takže v tomto místě si dávejte pozor, odbočka na Šebětín, 113,5 km z Českých Budějovic na Prahu, D3.
0: Tak mrkneme i na počasí, protože teploty se nám pomaličku zvedají a za tu půl hodinku, co jsme si říkali o počasí, my dva tady společně s Vláďou, tak ty teploty vystoupaly o 1-2 stupně nahoru, takže na západě našeho území už je teď kolem 14, místy i 15 stupni a zvedají se ve směru na východ až na 19-20.
1: Pavel Brimer a Cadillac, nejbližší píseň ve vysílání Country Rádia, no a po ní už někoho z vás budeme probouzet.
0: Tak přejeme pěkné středeční ráno.
2: Mám velký trampoty, v podniku klenoty, mají tam na prodej, pojetej vůz.

0: na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, je to tady, ta slavná chvíle této hodiny, kdy my budeme někomu volat a ten někdo nám zvedne telefon.
2: No tedy doufáme, že nám zvedne telefon. A je tady také takové jako trošku škodolibější ranní probuzení, ale s lehkým úsměvem na rtech. Konec konců píšou si sourozenci, respektive konkrétně Radka chce probudit bráchu Kamila. A k té textaci se dostaneme, až nám Kamil, starší bráška, zvedne telefon.
1: Starší bráška Kamil, to by bylo dobrý, kdyby Radka budila Radka.
2: Ano.
1: A Radek by byl její brácha. Víš, že by to byla Radka, co Radek, budí Radka.
2: No, to by byla dobrá pomsta rodičů, že? No, si představ, že mají dvojčata, holka je Radka, kluk je Radek.
1: Tak ale já si myslím, že to v mnohých rodinách takhle je.
2: Jo?
1: No jasně.
2: A teď by mohli mít ještě společné příjmení Radek.
1: Ne, no. Ježiš, tak to už by bylo fakt
2: Radka
1: moc.
2: Radková.
1: Tak to by znělo líp než Radek Radek.
2: Ano, tak Kamila, jak jste na tom s tím telefonem?
1: Kamile, vy to možná víte a proto to neberete.
2: Vy možná víte, co vám chce vaše ségra Radka sdělit. Možná už vám to sdělila a vy se teď bráníte tomu, abyste nám musel odpovědět na všetečné otázky.
1: No, jako vypadá to teda trošku beznadějně.
2: No, nic, jdeme na to. Milé Country Rádio, Kačko a Vláďo, celý svůj dětský život jsem prožila se svým bráchou, společně jsme jezdívali do školy autobusem z naší vesnice. A brácha, protože byl starší, tak mě vždycky ráno škodolibě budil. Používal techniky a praktiky, které se mi dodnes nelíbily a mám je zažité ve své paměti. Políval mě vodou, donesl slepici ze dvorka, dal mi ji do postele a podobné vylomeniny. Samozřejmě, že ho mám velmi, velmi ráda, ale tak jsem si řekla, že by mu to všechno toho dnešního rána vrátila, protože dnes slaví narozeniny. Takže PS, milý bráško, myslím na tebe a věřím, že alespoň toto probouzení, i když není tak drsné jako s těmi slepicemi a spoléváním vodou, ti přijde vod. Posílám ti Jožina z Bažin.
1: No tak jo, Jožin z Bažin, připraven. To by bylo hezké probuzení, no. Probudit se vedle Jožina z Bažin třeba.
2: Třeba mu ho dá do postele. Ano.
1: Tak to neví, když tak nám dejte vědět, prostě, Radko.
2: Tak, tolik probouzení s krásným přáním. Děkujeme. Jedu

Petr Safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na

0: Skupina AGF Lag a jejich Vítr Safián. Touhletou písničkou se loučíme s hodinou šestou, protože za chviličku je tu hodina sedmá.
1: Ano, v 7 hodin nás čekají zprávy, počasí a hned po nich bude Michal Tučný. A nezapomeňte, že v příští hodině taky budeme soutěžit o skvělé lístky na oslavu 35. narozenin Country Rádia. Tak pokud byste se chtěli zúčastnit jako jeden z 350 lidí, kteří na té oslavě budou, plus tam samozřejmě moderátoři Country Rádia, tak poslouchejte dál.
0: A zůstaňte s námi.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dárci krve mohou nově přicházet do nemocnice Svatá Anna v Plané na Tachovsku, kde už funguje odběrové místo krevní plazmy. Ještě dodám, že muž může darovat krev jednou za 2 měsíce, ale maximálně 5x v jednom roce. Žena může darovat jednou za 3 měsíce. Odebírá se 450 ml a odběr trvá do 15 minut. Letní prázdniny jsou v plném proudu a s nimi je tu i období, kdy lidé odjíždějí na dovolené a nechávají své domy, byty nebo chaty delší dobu bez dozoru. Policie proto každoročně připomíná, aby lidé zabezpečení domova nepodceňovali. Policisté mimo jiné radí neinformovat o své dovolené na sociálních sítích. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Už ne jen Černý most, ale i Praha Východ, to je prodloužení metra trasy B do obcí blíž k okresům Kolín a Nymburk u dálnice D11. To je varianta, kterou chtějí prozkoumat zástupci východních pražských částí a vedení obcí Jirny, Šestajovice a Nehvizdy. Ti společně podepsali memorandum a chtějí tuto možnost prověřit. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože v Brně to žilo. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž u Sokolského koupaliště. Přivolaní policisté oblast vyklidili a pyrotechnik předmět na místě odpálil. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky osob. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No a takhle my si tady vysíláme 35 let. My teda dva ne, že?
2: Ano,
1: my
2: dva konkrétně ne.
1: Ani
2: ano.
1: Dohromady to není nevydá na 35 let, ale vy možná jste už 35 let posluchači Country rádia. No a jako takový velcí fandové byste se určitě rádi zúčastnili naší narozeninové oslavy v Pikovicích, kam si dojedeme pěkně z Prahy vláčkem.
2: Ano, ta oslava bude přesně za měsíc. Vzhledem k tomu, že máme v kalendáři 15. července, tak 15.8., tedy následujícího měsíce, se v těch Pikovicích určitě všichni potkáme. No a můžeme se potkat i díky tomu, že třeba si vysoutěžíte i v tuto chvíli, v tento okamžik, dvě volné vstupenky a k tomu dvě krásná, raritní, limitovaná trika.
1: No, ta trika už si můžete teď prohlédnout třeba na webu Country rádia, abyste věděli takzvaně, do čeho jdete. A je tam také soupiska toho, co všechno se toho 15. srpna bude dít a jak velká akce to pro vás bude. Tak pokud byste se jí chtěli zúčastnit a chtěli byste vyhrát vlastně vstupenky nebo řekněme lístky na vlak a na celou akci, tak volejte 210 323 333 právě v tuto chvíli. Máme pro vás připravenou jednu otázku, na kterou si myslím, že nebude jednoduché odpovědět.
2: No, já si myslím, že já si myslím, že to je tak jednoduchá otázka, že to určitě dáte. Jak
1: no, otázka jo, ale odpověď
2: bude také jednoduchá.
1: Vážně?
2: No, já jsem o tom přesvědčen.
1: Zkusíme to. Country rádio, hezké ráno.
3: Zdravím, Jirko z Prahy.
1: Tak Jirko z Prahy, těšíte se na těžkou otázku?
3: Určitě.
2: Těšíte se na lehkou otázku?
3: Ne.
1: Vy chcete těžkou, jasně. Vy chcete těžkou, dobře, tak vybíráme tu nejtěžší, kterou tady máme. Tak, my bychom chtěli vědět, jestli víte jméno alespoň jedné kapely nebo interpreta, která na narozeninové akci vystoupí a někdo prostě, kdo tam bude zpívat, ať už je to zpěvák nebo kapela.
2: Co myslíte?
3: Pacifik.
1: Zamyslete se ještě trošku, jo?
2: No.
1: A ještě jednou zkuste nějaký tip.
2: Tak.
3: Paleček.
1: No. Paleček? No, já myslím, že Míra Paleček tam docela určitě bude. A hlavně tam budou šlapeťáci, kteří zahrají už vlastně na nádraží, než budeme vyrážet, tak tam hodinku budou hrát. Budou tam Nové struny s Kubou Jirouškem, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav, Milan Schmidt. No prostě těch kapel a interpretů tam bude celá řada. No a vy jste to nakonec dal dohromady. Tak paráda.
3: Super.
2: Gratulujeme, tak ono to bylo tak půl na půl, půl těžká, půl jednoduchá, na druhý pokus se vám to povedlo.
1: Měl jste těžkou.
2: Tak jo. Tak gratulujeme ještě jednou, teď už si dáme další muziku, Radim Flander, Lucka Vondráčková a píseň Treperenda.
1: Tak těšíme se za měsíc.

0: To byli Brontosauři a jejich kamarád. Písnička, která nám dozněla v 7 hodin a více než 12 minut. No a toto už jsou aktuální informace, které se týkají nejenom dopravy, ale i počasí. A když jsem nakousil dopravu, tak máme tam nějakou zajímavost, Kačko?
1: No zajímavost, já bych neřekla. Spíš je to taková prekérka. D35, 286. kilometr ve směru na Ostravu, tak tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, protože tam osobák vrazil do středových vozidel. To vozidlo je na blikačkách. Posádka stojí u svodidel, v místě prší, ta situace je trošku jako nepřehledná, tak prosím vás opatrně, D35, 286. kilometr ve směru na Ostravu.
0: Tak, opatrně nemusíte být v rámci garderoby, protože už teď jsou veskrze velmi pozitivní takové jarní teploty. Ty jsou v rozmezí od 14 do nějakých téměř už v tuto chvíli na jižní Moravě 20 stupňů Celsia. Přes den se můžete těšit na maxima až kolem 28.
1: No tak snad to zase zvládneme, co? Já to jsou už docela velká horka.
0: Jo, no tak ale pořád je to příjemnější než včera, třeba ta 30.
1: No to už, bylo trošku moc. No. Tak držíme palce, ať se dnešní den vydaří podle vašich představ.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak co všechno se událo napříč historií 15. červencového dne? To si řekneme právě teď. No, ke všemu se určitě nedostaneme, protože těch informací, když to tady pročítáme, je opravdu velké množství, ale určitě stojí za pozornost rok 1958, kdy v Brně byly definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky.
2: Začali všichni běhat po svých.
1: Bohužel i pošťáci.
2: No, tak no. To asi nebyla úplně dobrá zpráva, ale možná, že přišla nějaká automobilová doprava.
1: Určitě.
2: Tak, rok 1859, tehdy se narodil Eduard Lederer, což byl československý spisovatel, dramatik a básník, povoláním právník.
1: V roce 1945 se narodil Michal Pavlata, český herec, člen činoherního klubu, hlavně dabingový herec, textář, hudební režisér a také žurnalista.
2: Určitě si ho pamatuje ze spoustu filmů.
1: Ano,
2: myslím, že
1: nezapomenutelný hlas.
2: Patřil mezi ty nejvýznamnější. On byl takový jako velmi jako štíhlý,
1: ano,
2: ale měl velmi hluboký hlas, pamatuju. Podíváme se do roku 1606, tehdy se ve světě narodil holandský malíř, kreslíř, grafik a rytec Rembrandt. Je považován za jednoho z nejlepších malířů a grafiků západního umění.
1: V roce 1928, a to už se dostáváme k úmrtí, zemřel automobilový závodník Čeněk Junek.
2: Tak podíváme se i na úmrtí do světa do roku 1904, protože tehdy zemřel ruský spisovatel, který se postaral o významná díla, která si dodnes připomíná, Mistříček Váňa, Vanka, Tři sestry nebo Višňový sad, Anton Pavlovič Čechov.
1: Tolik pohled do historie, to byla dnešní data v datech, teď už Eddie Rabbit ve vysílání Country Rádia.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezkou středu přejeme z Country rádia. Dneska nám vlaky nejezdí na trasách Jičín, Turnov, Znojmo, Rec, Štramberk, Veřovice nebo Kolín, Přelouč. No a na silnicích, jak to vypadá, jedna zásadní informace, ta se týká Prahy. Na Strakonické ve směru do tunelu Mrázovka máme srážku dvou osobáků, tak s tím počítejte, že tady vás čeká nějaké to zdržení. No a když se koukneme někam dále, třeba na Pražský okruh, tak exit 58, výjezd D10 od Turnova na Pražský okruh ve směru na D1. I tam se bouralo. A bouračku máme také ve Frýdku Místku v ulici Radniční. Tak tolik doprava, dáme si zprávy a taky počasí, no a pak nějakou muziku. Tak já to vidím na Jarka Nohavicu. Počkejte si na něj.
2: Country Radio.
0: Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
5: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. V anketě o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni lidé vybrali variantu s obloukem nad Mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera byl Mezinárodní plavací den, nebo chcete-li ten koupání, s tím úzce souvisely i takové ty propriety, které známe z dětství, které možná přetrvávají dodnes, samozřejmě výjima plavek, protože ty, pokliže nejsme na nudistické pláži, musíme nosit všichni. Ale pozor, jestli takový jako doplněk může existovat i koupací nebo chcete-li plavací čepice.
2: Já si myslím, že každý ji měl. Jo? Jako pokud vám nejsou 3 roky, tak jste plavací čepici určitě jako měli, nosili. A dokonce si myslím, že to bylo v některých případech i povinné.
1: Bylo, ano.
2: Jo, buď od školy to bylo povinné, anebo dokonce jsme se včera dozvěděli, že i od nějakých těch plaveckých stadionů, aby se neucpávaly odpady, což mi prostě v dnešní době teda přijde fakt jako legrační.
1: Ne, jo? Opravdu to tak bylo, hlavně ta hygiena, prostě samozřejmě na to se dbalo. Já si teda nepamatuju, že na základní škole, když jsme chodili nebo chodívávali plavat, že bychom ty čepice mít museli. Holky
2: Já vím, že my
1: měli,
2: jsme museli.
1: Jo. Vy jste museli.
2: A víš, co si dokonce teďka vybavuju, že jsme měli ty gumové čepice a na nich muselo být napsáno jméno. Jakože si tam měl ještě napsáno jméno, protože jak si prostě měl tu čepici, jak si asi vypadal jinak, aby tě paní učitelka poznala v té vodě.
1: Ano, přesně tak. A s tou povinností samozřejmě souvisí spousta vašich příspěvků. Jeden z nich, který jsme včera neprezentovali, je od vlády. Ahoj Kačko, ahoj Vláďo. Dle nařízení soudruhů učitelů a plavčíků jsem na základce prostě čepici mít musel. Plavat jsem se ovšem nenaučil, a tak čepice nebyla potřeba. Teď jsem brilantní plavec, ale jenom tam, kde dosáhnu na dno.
2: Jo, tak to je v pohodě, tak důležité je, že se vodě nebráníte. Smejo nám napsal, nenosím, ale jako děcka nás ve škole na plavání nutili jí nosit, vidíš? Nesnášela jsem to, ještě teď se mi dělá kopřivka, když si vzpomenu, jak ta guma tahala vlasy. Já taky si pamatuju, že prostě navléknout to šlo špatně a pak když to sundával, tak se to strašně jako přilepilo k té hlavě.
1: Ano.
2: Vůbec to nešlo dolů, no.
1: No, já jsem tohleto zažil, aniž bych teda jako dbal těch povinností, protože opravdu si neuvědomuju, že bychom to měli mít povinný, ale moje babička měla takovou tu krásnou koupací čepici s těma kytičkama, s těma ručičkama. A jednou, když jsme šli plavat, tak já jsem si ji od ní půjčil, dal jsem si ji na hlavu. A byl jsem největším posměchem a kašparem celého plaveckého dne.
2: Jo, ale ty vlastně vypadáš i dneska, jako když máš tu čepici pořád na hlavě s těma kytičkama. Ty máš prostě tolik kudrlin, že to vypadá jako ty kytičky z dálky.
1: Tak a ještě jeden příspěvek. Ahoj děcka, když jsem byl malý kluk, tak jsme museli. Teď ani náhodou. Nemám vlasy.
2: Ale no tak vidíš, tak teď samozřejmě je výhoda, ale já bych ještě zmínila ještě Ladislavu, která nám poslala dobovou fotku, ale to jako fakt musíte vidět. To vás teda jako, myslím si, že ve vteřině vtáhne do minulosti, protože tady jsou prostě prťaví děcka, kterým je tak 5 let. Všichni mají ty plavečky a všichni mají na hlavách ty gumové čepice a je to v nějakém prostě starém bazénu a jako ta fotka je tutová, úplně perfektní. Děkujeme Ladislavo, protože tam píše, že na plavání se školkou a školou tu čepici museli mít. A je ta fotka z roku 73 na plavání se školkou, vidíš, tak těch 5 let jim asi jenom.
1: Jen ty má sázavo, když jsme u těch plavek a koupacích čepic, tak se pojďme k té vodě vypravit společně s Jitkou Vrbovou.
2: Ale víš co, jako my jsme tímhletím tématem možná prostě teďka rozvířili ty vlny a teď všichni budou kupovat koupací čepice.
1: Jo?
2: Jste tam měli poslat nějaký provize.
1: To, no, těšíme se na vaše fotky.

0: Jim Beam.
1: No tak to bylo hezké zakončení s Jim Beam a to byl Hank Williams Jr. a Brad Paisley. V našem vysílání ve 7:45 a 1 minutu k tomu jdeme na dopravu.
2: D35 u Olomouce, konkrétně mezi Olomoucí a Lipníkem, opatrně u Velkého újezdu.

0: Je to 186. kilometr, velmi hustě zde prší a bohužel se to neobešlo bez nějakých komplikací, včetně nehod. Takže 186. kilometr u velkého újezda na D35 mezi Olomoucí a Lipníkem.
1: No tak ten déšť samozřejmě, ten mnozí vítají, ale dneska by měly být docela silné bouřky, ale jenom ojediněle, ano. Občasný déšť, taky zatažená obloha též, ale většinou jenom tedy v dopoledních hodinách. Odpoledne už by mělo být polojasno, přechodně místy s přehánkami, s teplotami do 28 stupňů Celsia.
0: Teď už muzika, Nové struny s Kubou Jirouškem, samozřejmě se s ním a s kapelou můžete setkat i na našem výročí 35 let Country Rádia a písnička, která se jmenuje Špatnej flek.
1: Hezké ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Na mnoha místech České republiky dnes, jak jste se dověděli, stran počasí, taková ta útržkovitá informace, by se mohly snášet i nějaké kapky deště, takže nějaký takový ten deštník by se vám mohl hodit. A ten můžete vyhrát v naší pravidelné soutěži, která se jmenuje, což jste slyšeli před chviličkou, hádej, kdo jsem.
2: Poznáte, kdo jsem?
1: Ano, poznáte, kdo jsem.
2: No tak přesně. Vy samozřejmě poznáte, protože vy jste šikulové a vy si dáte jednu a jednu dohromady, pak si dáte další jednu a jednu dohromady a jedna bude navíc, takže pět otázek, pět odpovědí.
1: Ztratil jsem se, dobře. No,
2: pět otázek a pět odpovědí,
1: Vladimír. Ano, narovnal jsi to krásně v tom závěru a teď jsem se snažil to samozřejmě sčítat, to už jsem byla nějaké 12.
2: Tak to seš ty, ale uberu naši posluchači jsou bystřejší a vědí, takže teď aktuálně budeme hádat jednu osobnost. Tak začneme první otázkou.
1: Určitě, jdeme na to, odpovídat bude Kačka, já jsem ten, který se ptá. No a začínáme rovnou. Jak vás můžeme oslovovat?
2: Ha, to víte, já vám to řeknu a hned byste věděl, kdo já jsem.
1: Dobře, tak beru zpět, alespoň nám řekněte, co je pro vás charakteristické.
2: Já bych řekla, že zpěv, ale vlastně i celá řada jiných aktivit, třeba herectví, moderování. Jsem dokonce několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík.
1: A mohu se zeptat, zpíváte celý život?
2: No, já jsem začala zpívat jako mladé děvče v Poděbradech. Když jsem byla na vrcholu, přišla nucená pauza, ale později jsem se ke zpívání zase vrátila.
1: Jako solová zpěvačka nebo s nějakou kapelou?
2: Tak většinou solově, ale krátký čas jsem byla taky členkou jedné zásadní skupiny, ta se jmenovala Golden Kids.
1: No tak já už mám možná jasno, ale teď bych se chtěl ještě zeptat, vím, že je to možná netaktní, jaký je váš největší úspěch ve vaší kariéře?
2: Není vůbec netaktní. Já myslím, že v roce 2024 jsem vstoupila do síně slávy Českého slavíka a celkem jsem za svoji kariéru obdržela těch slavíků 8.
1: Tak to je úctyhodný počet. To budete asi úctyhodná zpěvačka.
2: Tak samozřejmě, to je taková otázka navíc, ale takže vlastně na ní nemusím odpovídat.
1: Nemusíte, důležité je, že nám odpoví někdo z našich posluchačů na Country Radio.
2: Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, kdo pak nám volá?
3: Petr z Nového Hovoru.
2: Tak Peťo.
3: No hele, Ondráčko.
2: No, tak vás možná trošku jako zmátili Golden Kids, ale právě, že Helena Vondráčková to není. Tak bohužel, tak zkusíme ještě někoho jiného. Mějte se hezky, naschledanou. Tak kdo další zkusí své štěstí? Country Radio, dobré ráno.
1: Golden Kids byly tři, tak pokud teď neřeknu Václava Neckáře, tak jsme doma.
2: Country Radio, hezké ráno.
4: Dobrý ráno.
2: Tak povídejte.
4: Jo, tak já si myslím, že to je Marta Kubišová.
2: Jo, slyšel jste předchozí odpověď?
4: Předchozí odpověď byla Helena Vondráčková.
2: Takže samozřejmě, takže to už prostě bylo takzvanou vylučovací metodou, že? Protože Václav Neckář to nebyl, takže to víme.
1: Ano,
4: já jsem si to stejně myslel, protože vím, že Vondráčková je ze Slatiňana, vy jste říkali z Poděbrad.
2: No a teda, vidíte, no tak paráda.
1: Jste pečlivý.
2: Jste znalec. Super. Tak paráda, tak si zasloužíte od nás dnešník Country Rádia. Gratulujeme.
4: Tak moc děkuju.
1: No nemáte za co. Posíláme ještě písničku od Pavla Bobka a Marie Rotrové. Divoká růže se jmenuje.
2: Vydržte na lince. Gratulujeme.
4: Mám vydržet, jo?
1: Ano.

0: Tak tohle nebyla ta originální verze, ta je zahraniční a jmenuje se Tam, kde rostou divoké růže.
1: Ano, v každém případě i tento cover stál určitě za to, krátce před hodinou 8.
0: Tak si dáme zprávy počasí a potom už Pavel Kaiser.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
10: Country Radio. Vánek svaté klasy hladí.
11: Příroda.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět k Černošickému městskému úřadu kvůli jezům kamenný přívoz a kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Chtějí je odstranit. Podle asociace jde o nelegální stavby. Pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. Půdní sucho už je téměř v polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Na trase mezi Turnovem a Jičínem jsou problémy, blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Stavba koridoru mezi Turnovem a Jičínem je opět odložena na několik let. Soud odmítl zrušit verdikt bývalého ministra životního prostředí, odborníka z Brna, který poslední den ve své funkci a už v demisi zrušil platnost stanoviska vlivu na životní prostředí. Až se dostaví dálnice do Úlibec, tak se problém přelije do srdce českého ráje. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Na letní filmovou školu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti láká na pestrou nabídku filmů i doprovodných akcí. Sekce Východní přísliby přiveze nejnovější snímky výrazných evropských režisérů. Hudební program ozdobí vystoupení Richarda Millera a dalších výrazných jmen. Začíná 24. a končí 30. července. Luděk Savana Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3 a 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. A Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda už zítra. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček nazvané Koncert pro Lindu. Jen připomenu, že Linda v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila Karolínu Muchovou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: A Vladě jako správný bubeník tady teďka udělal takový to tu tu tu tu a to poslední, jak se tomu říká?
1: Tak to je takový jako závěrečný virbel nebo závěrečná tečka. Virbel doslova do písmene samozřejmě, že ne, jo, ale takové to klasické ukončení tím C-čkem a tím kelem na konci každé skladby.
0: Ty, a to by si někdy si mohl ale přinést, ne bubny, Vláďo, až by si nám jako zabubnoval.
1: Než to tady složím, tak jako neznačil
0: vysílání. Jak dlouho to tak trvá?
1: No, záleží na tom, jak máš velkou nebo rozsáhlou bicí soupravu a ono to vůbec není žádná legrace, musíš to všechno doladit, udělat, postavit. Víš, takže pokud máš jenom jako virbel, kopák a hajtku, tak je to relativně jednodušší.
0: Jestli nemáte kopák, hajtku a to, co říkal Vládě, tak to nevadí. To vůbec nevadí, protože my tady pro vás máme interprety, kteří to mají, jo, a kteří to dokonce umí i ovládat a my vám je pustíme už za chvilku.
1: Dobře, a nebudou samozřejmě chybět ani ostatní nástroje v té hudební prezentaci, kterou vám nabízíme. Čeká nás v těch nejbližších chvílích kapela Malina Brothers, písnička Návrat, nebude chybět třeba ani Johnny Cash. No a pochopitelně v této hodině neopomeneme ani pořad pod lupou.
0: Určitě budeme si také povídat o Jindříšcích, protože to jsou kluci, kteří mají dneska svůj svátek a taky budeme zpívat ke konci hodiny, tak si můžete zatím naladit svoje tenké hlásky, jo, aby byly takové pořádně hluboké. No a já bych, když ty si vezmeš bubny, tak já bych si mohla vzít píšťalku. Co?
1: Jo, jako z tělocviku, že bys odpískala třeba, aby měl začít hrát, jo.
0: Maximálně.

0: Johnny Cash, Riders in the Sky ve vysílání Country Rádia ve 8:45. Tak se podíváme na dopravu, protože máme tady nějaké komplikace, a to zejména tady v Praze, bouralo se totiž v Liberecké ulici, a potom tady máme komplikace samozřejmě i na jižní spojce, tak počítejte s tím, že nějaké to zdrženíčko vás v metropoli čeká.
1: Ano, a než se dostaneme na tu dopravu samozřejmě, nebo respektive už jsme se na ní dostali, tak se ještě podívejme na počasí, které teď po ránu má neustále vzrůstající tendence, alespoň co se týká teplot, protože už jsou na mnoha místech kolem 20, no a ty nejvyšší maxima dnes budou na 28 stupních Celsia.
0: No ale dávejte pozor, někde i prší, to zatažené ano. Nebe by mělo vydržet, ale během dopoledne, odpoledne už by mělo být lépe.
1: Teď už Karel Kahovec a kapela Flamengo, Paní v černé. Hey!

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Michala Pavlatu, který by měl dneska narozeniny. Šlo o českého herce, člena činoherního klubu, dabingového herce, textaře, hudebního režiséra a také žurnalistu, bývalého člena Rady Českého rozhlasu.
2: Michal Pavlata studoval herectví na Pražské DAMU, absolvoval v roce 1967. Do prvního angažmá nastoupil v kladenském divadle Jaroslava Průchy, následně působil v armádním uměleckém souboru a také v divadle E.F. Buriana.
1: V letech 92 až 94 byl členem městských divadel pražských. Vystupoval především na scéně divadla ABC a následně také hrál v činoherním klubu.
2: Úspěšně spolupracoval s filmem, televizí, rozhlasem a dabingem. Byl členem umělecké rady Liry Pregenzis, autorem dvou knih a pedagogem na Divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze.
1: Je také autorem několika písňových textů. Mezi nejznámější patří například text k písni Otec a syn, kterou naspívala skupina Rangers.
2: Michal Pavlata byl dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, byl autorem řady scénářů pořadu o populární hudbě.
1: No, tak Otec a syn, vybavíš
2: se? To je krásná písnička, ano, ona je taková jako sice pomalejší, ale ten text je absolutně nádherný. Já jsem ji vždycky miloval a strašně rád jsem ji poslouchal v době, kdy jsem byl ještě malý chlapec. Tak si pustíme.
1: Zní asi takhle?
2: Mm-hmm. No je to, to je ona. Přesně ono.
1: Ne, to ona.
2: Takže text Michal Pavlata.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Vlakovou soupravou se dneska nesvezete na trase Pacov, Pelhřimov, Znojmo-Rec nebo Štramberk-Veřovice. Platí tam polodenní vlakové výluky, ty tedy vytrvají do dnešní 16. hodiny cca. Míříme i na silnice na D1 na 208. kilometru ve směru na Brno. Máme v sobě hned 3 osobní vozidla. A co je docela zásadní, tak u Lidic havarovali 2 autobusy. 12 lidí je tam zraněných. Jde o autobus pražské integrované dopravy. Silnice 1/61 je podle policie uzavřená. Havárie se odehrála u tamní odbočky na Lidice, takže tudy docela určitě neprojedete. A samozřejmě situace komplikuje i tu pražskou integrovanou dopravu. Tak s tím počítejte, že autobusy z Lidic aktuálně mají velké zpoždění. Doprava za námi, za chviličku Rangers hned po zprávách na Country Radio.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35 dní, chlapci jako květ.
0: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda. Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Zbraň opilcovi sebrali a bude se zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na kluky, kteří se jmenují Jindřich. Jindřich je prostě takové hezké křestní jméno německého původu, které vzniklo z Heinricha a z Heimericha. Jo, to znamená, Heim znamená domov, Rihy je vládce, takže je to takový vládce domu. My jsme říkali vládě vlastně to tak pěkně přeložili jako majordomus.
2: Majordomus, ano. Jo? Je zvláštní, že třeba u pejsků je něco podobného pes, kterého mám velmi rád, tu rasu Cane Corso, to je zase strážce dvora.
1: Neříkej.
2: Překladu, ano, přesně tak.
1: Tak to by byla dobrá dvojka.
2: Dobrá dvojka.
1: Děti by to ohlídali prostě.
2: Jindra s Cane Corsem.
1: Tam by se nic nemohlo stát. Tak Jindříškové, Jírové, Jíňové, Jindrášové, Jindráčkové nebo Henryové. Mm-hmm. Tak my vám přejeme všechno nejlepší, kluci. 26 tisíc vás je v Česku.
2: V kalendáři máme další mužské jméno, tím jménem je Egon, pravděpodobně německého původu. V 19. století bylo jméno oblíbené mezi německou šlechtou. Jméno Egon se od pozdního středověku začalo používat jako vedlejší forma jména Egino, tedy zkrácené jméno této formy, která má společnou vazbu Egin.
1: Mm-hmm. A ty jsi říkal, že vlastně známý je Egon Bondy. Znáš nějakou báseň?
2: Znám nějakého básně z dřívějška, ale jsou docela takové obsáhlé, složité, samozřejmě pro mě nezapamatovatelné. Další jméno, které proslavilo jméno Egon, je Egon Erwin Kisch, česky-německý píšící žurnalista a spisovatel židovského původu.
1: No ale kdybyste chtěli nějakou báseň od Egona Bondyho, tak existují různé knihy, že?
2: Určitě.
1: Básně a prozy, které napsal v různých letech. Tak mrkneme se do mysliveckého kalendáře a vidíme tam prázdné okénko. To znamená, že dneska si můžeme slavit, co chceme.
2: V podstatě ano, ale zase tady je krásný snímek jelena evropského s parožím a v líčí je tady napsáno. Má
1: líčí.
2: Krásný výraz.
1: Asi na někoho líčí.
2: Ano, nějakou pastičku na nějakou laňku.
1: No tak můžete taky líčet pastičku na nějakou laňku, když máme to prázdné okénko a můžeme si dneska vlastně slavit, co chceme.
2: Že bychom to tam potom dopsali na základě vašich telefonátů.
1: Jo, napíšeme to tam.
2: Jo?
1: Takže tak. Dneska se líčí.
2: Tak jo.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S vámi je Country Radio v 8.42, tak jak to vypadá po venku, možná když se podíváte, tak možná za vašimi okny prší a možná za vašimi okny zrovna vůbec neprší, ale svítí tam sluníčko. Jo, to počasí
1: ano, takhle po ráno
0: je takové, ano, velmi rozmanité, i ty teploty jsou různorodé. Řekněme, že třeba úplně na západě, jo, třeba takový velký Javor, ale to jsme teda samozřejmě v nějakých vyšších výškových metrech, tak tam máme kolem 13 stupňů Celsia, což vlastně na těch horách musím říct, že vlastně na všech horách v Česku je kolem těch 13 stupňů. Jinak jsou teploty ale výrazně výš, kolem 15 až 20 na Moravě.
1: Tak, já budu o něco stručnější stran dopravy. Máme tu hlášený problém na D7, ať už směrem do Prahy nebo z Prahy. Jedná se o 5. kilometr, kde se nám začínají tvořit kolony, takže v tomto místě dávejte dobrý pozor.
0: No a teď už hurá, připravte si vlasy, nahazíme vám tam podláky, to se vám určitě bude líbit.
1: Přesně. No a samozřejmě můžete také volat na náš telefon 210 323 333, protože hned po bodlácích ve vlasech blbě se vyndávají, takže spíš se soustředte na to, abyste nám zavolali, pakliže se budete chtít zúčastnit soutěže. Dospíváš to?
0: No tak pokud jste ještě nespívali, klidně zavolejte 210 323 333. Moc se těšíme na dalšího zpěváka, který nám to ukáže.
1: Tak jo.

0: Dospíváš to?
1: Tak je to další naše pravidelná soutěž, máme připravenou písničku, respektive její část. No a během těch bodláků ve vlase, které jsme avizovali, už se nám tady rozdrnčal telefon a máme tu dnešní soutěžící. Dobrý den.
2: Tak
3: hezké, dobrý den.
2: Hezké ráno, Evičko, tak my vás moc zdravíme. Jak se vám dneska spalo?
3: Dobře.
2: Dobře, takže jste prostě odpočatá, všechno proběhlo v pořádku, nikdo vás nebudil, nikdo nechrápal.
3: Ne, to by si nikdo nedovolil.
1: Jo, to bylo hezké.
2: Všechno

0: Bílou
1: la la
0: nocí.
1: La la la la la la la la la la la la la.
2: No, melodie byla úžasná, melodie byla úžasná.
0: A dáte tam aspoň něco z té písně, jako nějak pár slov? Bílou nocí k milování,
2: z hor a teď
1: to nechám. Divoký, ty mi já.
0: No, no vidíte, tak ve finále jsme to nakonec dali. My jsme chtěli aspoň těch pár slov. Já vím, že tou bílou nocí k milování jsem si říkala, Konia, to bude těžké, to bude těžké. To jako málo kdo si vzpomene, ale ano. Z hor divoký tymián, tak to už byla jasná věc, ne?
1: Dobrá.
2: Tak jo, my vám moc gratulujeme, jste šikulká.
1: Já děkuji.
0: No a tady už je divoký horský tymián od Želmana a spol úplně celý. Můžete si zaspívat vy všichni, co jste taky možná trošku ano. váhali.
2: Tak ještě jednou gratulujeme a jdeme na muziku. Krásné
1: Děkuju.
2: Ráno.

0: všichni tu písničku známe, ale když bychom měli dát dohromady všechna ta slova, co, tak už je to trošku náročnější.
1: Je, ale v každém případě si můžete zabroukat třeba teďka Valdemaru Matušku, Slavici z Madridu, tady je to jednoduché, ale mimo soutěž. No a jaká muzika čeká v té hodině příští?
0: Třeba Mirek Hoffman.

se vtíčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Na Mělnicku začaly po raných bramborách nebo chřestu zemědělci sklízet i další druhy zeleniny. V těchto dnech hlavně cibuli a mrkev. Obě plodiny patří po rajčatech k těm nejžádanějším druhům. Na rozdíl od rajčat je v nich ale Česká republika víc soběstačná. A jen pro zajímavost, každý Čech sní skoro 92 kg zeleniny. Zájem o koupy investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. A ještě dodám, že takových nemovitostí je u nás asi 250 000. Dopravní problémy v Berouně nám přiblíží Honza Navrátil.
2: Řidiči v Berouně musí ode dneška počítat s dopravní komplikací. Dnes se totiž uzavírá část ulice Lidická. Důvodem je oprava železničního přejezdu vlečky. Objízdné trasy pro vozidla do i nad 3,5 tuny vedou přes okolní obce. Autobusová doprava je zajištěna náhradními linkami a změněnými trasami. Uzavírka startuje dnes a řidiči tudy neprojedou až do soboty 18. července. Honza Navrátil, Beroun.
1: Budou se kontrolovat kamiony i autobusy. Blíže náš kolega Savana.
3: Střídání karet řidičů, ignorování povinných pauz a přetížené kamiony. Společné hlídky dopravní policie a inspekce silniční dopravy vyrazí v létě na silnice s cílem tvrdě zakročit proti hazardu řidičů nákladních vozů a autobusů. Rozsáhlé kontroly se v kraji zaměří na hlavní transitní trasy i turistické uzly. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Vypadá to, že o brankářský post nemusí mít český hokej starosti ani do dalších let. Posledním draftem do NHL prošlo na konci června rekordních 6 našich gólmanů. A první z nich se teď dočkal také kontraktu. Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Epidemie a písnička Kristýna, tak včera měla svátek Karolína.
1: Ano.
0: To jsou celkem podobná jména, že? Tak
1: no,
0: možná, že to bylo pro Karolíně taky.
1: Je to docela možné, ať už nás posloucháte nositelky tohoto jména, či se jmenujete úplně jinak, třeba jako dnešní oslavenci, což je Jindřich a Egon, tak v každém případě přejeme všechno nejlepší, bez rozdílu.
0: Tak mezi 9. a 10. hodinou vás opět zdraví Vláďa Vlach a Katka Čepelíková. My tu pro vás máme připravenou soutěž a taky jedno hezké povídání, které obstaráte ale vy, protože to bude ranní otazník, my položíme otázku a vy se postaráte o odpovědi a věříme, že zase přijdou nějaké zábavné a vtipné, ať už SMS-kou, e-mailem, nebo mrknete na Facebook Country Rádia, kde se věříme, že budou odpovědi jenom hemžit.
1: Konec konců jako každý jiný den, no ale teď jako každý jiný den si dáme opět muziku. Dlouho jsme neslyšeli Chris Christophersna, tak si ho pojďme dát právě teď.
0: A bude i Tap Tap, ředitel autobusu.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my tu pro vás máme téma dnešního ranního otazníku. Bude tak říkajíc trošičku jídelní, může se týkat i jídelního stolu, nebo a priori si myslím hlavně tomu, co na těch stolech je.
2: No, tak na těch stolech může být ubrus, že? Na těch stolech může být talíř, když zlobíte, tak bude prázdný, že? A když tam bude nějaká dobrota, tak by tam mohla být třeba taková rajská omáčka. Já třeba rajskou omáčku mám ráda, protože za prvé je to rychle udělané, jo. Nemusí se s tím moc mazat. A musím říct, že v poslední době vůbec, ale vůbec nedělám knedlíky, tak takhle, já je ani neumím. takže to vlastně není, je to výhoda, jo, je to vlastně
1: takže
2: výhoda.
1: Kolínka s rajskou.
2: Takže kolínka, musím říct, že mi to strašně dlouho jako vůbec nechutnalo kolínka. Pak jsem tomu přišla na chuť, možná proto, že neumím ty knedlíky. Že to je vlastně že to je takové jakoby jednodušší, ale zrovna k té rajské omáčce se hodí jakoby různé věci, jo, to nejsou jenom ta kolínka, to jsou i knedlíky, ale víš co ještě dalšího?
1: No to nevím, pro mě je primárně, aby v té rajské byla flákota hovězího masa, že?
2: No dobře, ale rajská jako obecně ta omáčka, tak co jako přílohu k ní?
1: Jako přílohu nic mě nenapadá, kolínka a...
2: No a co ty děláš?
1: Rýže třeba může být.
2: Přesně tak. No. Přesně tak.
1: Ano, jsem se setkal.
2: Já si to teda moc nedovedu představit, ale myslím, že v zahraničí, když se dělá nějaká taková podobná jakoby rajské, tak tam k tomu dávají rýži, tak to je takový jako pro mě docela jakoby zvláštní. Ale musím říct, že jsem i slyšela, že někdo to jí s bramborem. Jako. Ale to si myslím, že je spíš nějaký jako zbytek a že se mu jako nechce vařit k tomu nic jiného. Takže hele, tady je zbytek brambor, dám si k tomu brambor.
1: Nebo jak jsi říkala z začátku, talíř může být prázdný v případě, že někdo třeba zlobí, to znamená tak, ty jsi zlobil, já ti dám tu rajskou, ale dám ti to s bramborem.
2: A nebo bez masa. Bez masa a s bramborem.
1: A nebo bez rajské, bez masa, jasně. Takže opět prázdný talíř.
2: No tak jak to máte vy? Nás by zajímalo, jakou přílohu k té rajské omáčce vy máte nejraději a co vy tam volíte a jestli jste schopni třeba, nebo byste byli schopni to sníst i s bramborem.
1: Konec konců proč ne, těšíme se na vaše odpovědi a třeba nás budete v lecčem motivovat a dáte nám nějaký nový obzor, co si té rajské vzít.
2: No, to jsem teda moc zvědavá, co všechno vymyslíte, anebo co všechno už jste vymysleli.
1: Hezký poslech.
3: Kdybys mě zabila, tak vážně nevím, kam tím mít. Maličkou

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl desáté právě teď v tuto chvíli a před námi jsou informace z dopravy. Pacov, Pelhřimov nebo Jičín, Turnov. To jsou dvě trasy, na kterých se dneska nesvezete minimálně do 16 hodin, neb tam platí polodenní vlakové výluky. Ty nepřetržité, takové ty dlouhodobější, které vytrvají například do konce července, tak ty se týkají trasy Ždírec nad Sázavou nebo Františkovy Lázně, hranice v Čechách. No a co pak se děje konkrétně v Praze, tak na Strakonické máme dopravní nehodu, v sobě tam jsou dva osobáky. Je to ve směru do tunelu Mrázovka. No a dobrá zpráva z D8, máme tam obnovený provoz mezi Ústím nad Labem a německými hranicemi. Tam bylo v tunelech Panenská a Libouchec nějaké porouchané to zařízení, to světelné, takže to tam uzavřeli, ale nebojte se, kolony se pomalu začínají rozjíždět a ten obousměrný provoz je aktuálně normálně volně průjezdný, sice pomalinku, ale nebojte se, do pár minut je to všechno v pořádku. Za chviličku taky Hobous a Tony Joch ve vysílání Country Radio, tak prima dopoledne.
2: Country Radio.
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Radio.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě plný neřestí,

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: A 35 let, to už je nějaká doba. V podstatě, když to převedeme na člověka, tak je to už takový jako dospělák, a nejenom dospělák, už je zralý, už má rodinu, už má ty kariérní postupy dávno za sebou a teď si buduje takovéto portfolio před odchodem do důchodu.
2: Jo, no, v 35, jo. No, myslíš, že to takhle funguje? To já vůbec nevím, mě 35 ještě samozřejmě vůbec nebylo, takže jako nedokážu to vůbec teda posoudit, Vládě, jestli to takhle je. Každopádně, my budeme slavit ty 35. narozeniny Country rádia. A jestli je chcete slavit spolu s námi, chcete se projet vláčkem a užít si akci, jaká tady v podstatě musím říct, že snad jako asi nebyla, ještě ne, nikdy určitě. Nebyla, určitě ne za posledních 10-20 let.
1: Za posledních 35 let.
2: Za posledních 35 let, to je ta největší akce, kterou Country Radio chystá a vy můžete být její součástí, tedy pokud zavoláte na 210 323 333, protože my máme jenom 350 lístků. Některé se dají koupit a některé můžete vyhrát v naší soutěži.

0: z nich je zavolat sem právě v tuto chvíli, ten správný okamžik, kdy jsme vyhlásili soutěž. Country Radio, hezké dopoledne.
1: Haló?
2: Tady Hanka, krásné dopoledne.
0: Dobrý Haničko, den. Moc vás zdravíme. Tak jak dlouho posloucháte Country Radio? Prozraďte.
2: Od začátku.
0: Takže 35 let nás posloucháte, jo? Ne, tak to bude otázka úplně triviální pro vás. A ta zní...
1: Jak se jmenuje moderátor pořadu Trampské tamtamy? Určitě to víte. A když odpovíte, dvě vstupenky a dvě trika jsou vaše.
0: Tak Trampské tamtamy prozradíme, že běžely včera v 19 hodin. Běží vždycky v úterý v 19 hodin, trvají 60 minut a uvádí je... No, tak no. My vám řekneme první písmenko příjmení, jo? To je J. A křestní je taky J. Je to takzvané je, ale mohlo by to být i K.
1: Mohlo by to být i K, samozřejmě.
0: K je. No?
2: Jo. No. Je, já mám v okno.
0: Jejda, vy nevíte.
1: Tak ještě, dobře, dám ještě jednu nápovědu.
0: Já už nevím, jakou nápovědu.
1: No tak tenhle ten moderátor je navíc úžasný muzikant a občas ho slýcháváte i v našem vysílání s kapelou Nové struny.
0: A nebo s kamarády Táborových ohňů taky. No?
2: Nedám.
0: To je škoda, ale to nám je líto. Nic, ale zkuste to znova, zkuste, určitě budete vědět, jestli jste takhle věrná posluchačka, tak je to jenom prostě takový malý okýnko a my vám to odpouštíme. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Prozradíme to, nebo dáme ještě jednoho volajícího.
0: Dáme ještě jednoho volajícího, úplně toho definitivně posledního a věřím, že to všichni už uhádnou. Tak Country Radio, hezký den. Haló.
2: Dobrý den,
0: kdo pak tam?
3: Amálie,
0: tak jaká je správná odpověď?
3: Já si myslím, že to je Kuba Jiroušek.
0: No jasně, je to Kuba Jiroušek.
3: Já jsem ho včera poslouchala a ještě navíc kamarádka Miloše Aldrechtová s ním někde byla, nebo tak nějak.
0: Jo, někde byla, no tak na to se ho budeme muset zeptat. Jasně, je to Jakub Jiroušek neboli Kuba Jiroušek a je to moderátor Trampských tamtamů a samozřejmě také zakládající člen Nových strun a taky hraje s kamarády Táborových ohňů. No tak paráda, Amálie, je to vaše, je to doma, my moc gratulujeme. A těšíme se na vás ve Vláčku. Pojedete s náma, že jo? Tak se těšíme, tady je Václav Neckář, naslyšenou.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko? Násobte další písně.
0: Tak v 9 hodin a 45 minut a za chviličku se vrátíme k našemu rannímu otazníku ve vysílání Country Rádia.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak rajská je obvykle se šesti. Co? Nebo s více? Nebo s méně?
2: Může být i s méně, knedlíky, taková ta norma, ten základ jsou čtyři, že jo? Ale taky se říká, když přijdeš někam do restaurace, dal bych si rajskou se šesti.
1: No, já myslím, že to je taková jako klasika, ale myslím, že v té restauraci máš pravdu, že tam spíš jsou to čtyři, ale můžeš taky říct, a já bych chtěl rajskou se šesti a teď ti přinesu šest kolínek, že jo?
2: No, pozor, a to si navodila zcela dobře, protože téma dnešního ranního otazníku je, jakou přílohu k rajské omáčce užíváte a budete se divit, co nám přišlo za zajímavé příspěvky.
1: Třeba nám někdo napsal, že k tomu jedí knedlík, si představ, Ládě.
2: No,
1: normálně to Tomáš, Anička, ano. František a taky Aneška napsali, že mají nejradši knedlík.
2: No. Tak, ale pozor, je tady příspěvek, který přišel z Bratislavy, podepsán je Vlado, tak já se do něj pustím. Se svou slovenštinou snad to dobře dopadne. K vašej debatě o paradajkovej v závorce rajské omáčke v našej rodině se běžně používaly varené zemiaky jako příloha k paradajkovej omáčke, například s vareným hovedzím mesom alebo mesovými gulkami. Určitě viac jako varené těstoviny. Pozdravujem z Bratislavy.
1: No tak to jsou věci.
2: No tak když to, tak jiný krajiný mrav.
1: No ale podívej, nevíme, odkud je tady Hanička, ale Hanička nám píše, jak jsme tady zmiňovali, že když je nouze, takže jako ty brambory, ale ona píše, že nejraději má právě krajský brambory, ale klidně to jí i s chlebem a namáčí ho do toho.
2: Tak to by se dalo také jako alternativa, nikdy jsem to neskoušel, přiznám se, a nikdy jsem neskoušel ani přílohu, kterou nám poslala Eva, jo, a ta píše. Ahoj naši milí, rajské omáčce samozřejmě knedlíky, ale pozor, už jsem zažila i bramborovou kaši.
1: Ne.
2: A dá se použít i kuskus. Mějte se krásně, zdravím všechny posluchače.
1: Ne, počkej, bramborovou...
2: Tak to si vůbec nedovedu představit.
1: Teď já vidím, jak se u toho rádia všichni ušklíbají a říkají, cože?
2: A nebo ba naopak, může i vám motivovat naše posluchači, že třeba, až si budou příště dělat rajskou, tak to rovnou můžou zkusit s tou bramborovou kaši a třeba budou mile překvapeni.
1: Počkejte, tak ušetříte spoustu času. No. Prostě na sobotu bych udělala hodně bramborové kaše, k tomu řízek, jo, a na neděli prostě ke kaši rajskou.
2: Když ta kaše zbyde, tak rovnou rajskou omáčku.
1: Ježíš, to je super. Ano. No tak Josef nám píše, zrovna ženami žena v rámci pojídání zbytků udělala šílenou věc. Měl jsem rajskou splněnou paprikou a k tomu se opovážila mi nandat penne, čili roury. Normálně těstoviny miluji, ale kdo byl před 50 lety na vojně jako já, tak ještě dneska se budí hrůzou z rajské skolínky. No jo, ale ty kolínka jsou právě výhodný v tom, že vlastně oni do sebe naberou tu omáčku. Zatímco když máte ty penne, tak to jsou fakt ty trubky. A ono to z toho vytéká, ano. Takže to samozřejmě to se úplně nehodí. Kolínka ne. Jsou kolínka.
2: Ne, to náš posluchač myslel obecně jako asi těstoviny. Mně osobně těstoviny nevadí, ba naopak mám je rád. A já si to dělám třeba tak, dělám kompromis, dám si rajskou s knedlíkem a s kolínkama.
1: Ne.
2: Jo. Teď jako si tomu fakt přidám ještě bramborovou kaši, to mě motivovalo.
1: Počkej, teďka bramborovou kaši, tyjo, to budeš muset pořídit nějaké větší talíře. No tak paráda, prosím vás, jsou tady napsané i hranolky, jo, tak.
2: Jo.
1: Jo, ale to už si myslím, že tady je nějaký jako for, to už by měla být nějaká bžunda, asi to už si fakt nedovedu představit, to už fakt vymýšlíme jako všechno možné, ale děkujeme za různé tipy. Vládě říkal, že všechno vyzkouší.
2: Já vyzkouším všechno a za ten poslední příspěvek, který si četla, bych dal našim posluchači nějakou cenu.
1: Jo, a jo. To byl který?
2: To už si nepamatuju.
1: Jo, tak to je super, takže doufám, že jste dobře poslouchali a ozvěte se nám.
2: Ano, budeme rádi, díky.
1: Tak, první dáma country music, to už je muzika, kterou vám teď nabízíme. Marcela Voborská, kapela Pacific.
2: Hezký poslech.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Medvědi nevědí, ano, tak koupí si maliny, samozřejmě med, slané buráky a pěkně si to budou užívat. A my věříme, že i vy, naši posluchači, si to budete užívat i v těch dalších vysílacích hodinách, vztahujících se k dnešnímu 15. červencovému dně.
1: Pro vás tady bude Milan Schmidt, který sebou přinese po 10. Pavla Bobka nebo kapelu Camelot.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dárci krve mohou nově přicházet do nemocnice svatá Anna v Plané na Tachovsku, kde už funguje odběrové místo krevní plazmy. Ještě dodám, že muž může darovat krev jednou za 2 měsíce, ale maximálně 5x v jednom roce. Žena může darovat jednou za 3 měsíce. Odebírá se 450 ml a odběr trvá do 15 minut. Letní prázdniny jsou v plném proudu a s nimi je tu i období, kdy lidé odjíždějí na dovolené a nechávají své domy, byty nebo chaty delší dobu bez dozoru. Policie proto každoročně připomíná, aby lidé zabezpečení domova nepodceňovali. Policisté mimo jiné radí neinformovat o své dovolené na sociálních sítích. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Už ne jen Černý most, ale i Praha Východ, to je prodloužení metra trasy B do obcí blíž k okresům Kolín a Nymburk u dálnice D11. To je varianta, kterou chtějí prozkoumat zástupci východních pražských částí a vedení obcí Jirny, Šestajovice a Nehvizdy. Ti společně podepsali memorandum a chtějí tuto možnost prověřit. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože v Brně to žilo. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž u sokolského koupaliště. Přivolaní policisté oblast vyklidili a pyrotechnik předmět na místě odpálil. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky osob. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dnešní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Semifinálový zápas v Atlantě začne ve 21 hodin. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch.

teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

Přeji vám krásné středeční dopoledne s datem 15. července. S vámi je Milan Schmidt, ale především Country Radio a hezká muzika, kterou máme všichni rádi. Jinak když jsem u hezké muziky, i dnes pro vás budeme mít pozvánky na živou muziku na nějaká pěkná místa. Jedna taková pozvánka se chystá už v tomto kukátku Country Radia v této hodině. A sice bude to pozvánka do Hoštic. Pozve nás Rostě Fischer. Co bych měl snad dodat k tomu kukátku Country Radia? Místo, kam nás Rostě zve, není nafukovací a kdo si koupí lístky včas, má jistotu, že se dostane. To mám vzkázat, to mám vyřídit a teď už pojďme za další muzikou, Conway Twitty a Loretta Lynn. Hezký poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební kukátko Country Rádia. Budeme vás zvát na hezký festival, ale začnu pěkně postupně. Na telefonu mám totiž muže, který nás těší svým hlasem a písničkami Michala Tučného na festivalech všude v širokém okolí, tedy Rostio Fischera. Rostio, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky moc zdravím a všechny posluchače.
1: Abych byl úplně přesný, těšíš nás nejenom písničkami Michala Tučného, ale i svými z tvého posledního alba, za což jsem velmi rád. A tak se tě zeptám, jak se ti daří skloubit tedy ta soulová dráha a vlastně ten proslavený revival, který provozuješ?
2: Ale já myslím, že celkem dobře. Koncertů máme potěšeně dost. Jsem tomu velice rád a mezi písničky Michala Tučného občas vložíme nějakou naší a musím říct, že to vůbec nevadí.
1: Je to dobrá cesta. Já jsem si to myslel, že to bude tak. Fanoušci, kteří poslouchají písničky Michala Tučného, stejně tak jako Michal, měli vždycky i určitý příklon k takové té tvrdší country, kterou ty nabízíš, takže to musí být naprosto v pořádku, jsem si tím jistý. A tak se tě zeptám, kde tě můžeme vidět, protože když jsme se viděli naposledy, tak jsme mluvili také o tom, že se těšíš na nějaký festival. Tak povídej, přeháněj.
2: Jo, tak teďko nejblíž budeme tady na Plzeňsku a u Karlových Varů. No a na festival strašně rád pozvu, protože jsem začal spolupracovat s Petrem Zíkou, který je pořadatelem festivalu Poslední kovboj, který se koná v Hošticích 14. a 15. srpna.
1: Ano.
2: A ta akce, my jsme už tam hráli loni a víceméně jsme se stali takovým jako jejím, teď nevím, jak se to správně řekne.
1: Tváří.
2: Ano, přesně tak, já jsem chtěl říct něco vulgárnější.
1: Rozumím, radši jsem zasáhl.
2: Jasný.
1: No dobrý, no tak to vypadá pěkně, no tak samozřejmě kdo jiný by měl být tváří festivalu v Hošticích při vzpomínce na posledního kovboje. Jak to vypadá s předprodejem, je možný už?
2: Jo, určitě, proto jsem ti taky volal, že předprodej už je zahájen a na stránkách hostince u Miluny anebo posledního kovboje se dají sehnat bližší informace.
1: Výborně, tak děkujeme za pozvánku, ať se ti daří a možná závěrem ještě řekni stránky, kde můžeme najít taky všechny tvoje koncerty, ať víme, kde tě hledat.
2: Tak já mám stránky Michal Tučný Revival Plzeň, ještě podle starého názvu.
1: Ano.
2: A na Facebooku
1: jasně,
2: samozřejmě. Taky.
1: Na všech sítích, jasně, rozumíme. Já. Tak jo, děkujeme Rosťo za informace, ať se ti daří a já se těším, že se potkáme někde na festivalu. Měj se hezky, ahoj.
2: Jasný, já děkuju moc a zdravím všechny. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace, tedy polodenní výluky v úseku Pacov, Pelhřimov, Jičín, Turnov, Znojmorec a Štramberk, Veřovice. Tam počítejte s přesedáním na autobusy. Máme tady také pohled na dálnice a dálnice nám říkají to, že momentálně není žádná extra vážná situace, která by nás musela nějak příliš znepokojovat, ale přeci jen pokud se podíváte třeba na dálnici D1, tak jsou tam místa, kde je potřeba zvýšit pozornost. Jedno takové místo je hned u exitu 12, kolektorsměr Říčany, tam se tvoří kolona vozidel a vzniká tam dopravní zácpa. Doprava už začne housnout také i na Brněnsku a také na hranicích s Polskem, jinak ale vypadá D1 opravdu poměrně klidně. Stejný pohled vrhám také na dálnici D5, abych zjistil, jak to vypadá v těchto místech. No, hustá doprava je na několika místech dálnice D5, jednak tedy na příjezdu do Prahy, tam je to trochu hustější. Nepomáhá průjezdnosti D5 ani porouchané vozidlo, které byste našli na exitu 89, a potom pak také omezení na stém kilometru, stém až 110 ve směru na Rozhodov, kde jsou práce na silnici a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. To samé platí i v obráceném směru od 110 do 106. kilometru ve směru na Plzeň. I tady práce na silnici zúžily vozovku a všechno pak pokračuje mezi 115. a 116. kilometrem ve směru na Rozhladov, kde je také uzavřený pravý jízdní pruh. A to je přesně místo, kde na D5 je momentálně poměrně dost hustá doprava. Takže se připravte na to, že tam budete muset zpomalit. Jinak, jak říkám, dálnice vypadají relativně klidně, ať nám to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35. chlapci jako květ.
3: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme do volnočasového areálu bývalého vojenského prostoru Ralsko Vrchběla. Tam se podíváme i na rozhlednu Vrchběla. To vše nedaleko Bělé pod Bezdězem. Vojenský újezd Vrchběla vzniknul v roce 1949. Nejprve ho využívala Československá lidová armáda, po roce 1968 pak armáda sovětská. Během jejího působení tam vyrostlo rozsáhlé ubytovací centrum pro vojáky a jejich rodiny a byl vybudován velký tankodrom. Po odchodu sovětských vojsk v roce 1991 začal volně přístupný areál chátrat. V jedné jeho části vznikla motokrosová dráha, v další tři velké fotovoltaické elektrárny a jinou část areálu chtěl soukromý investor přeměnit na golfové hřiště. Revitalizovat toto zapomenuté území se v roce 2010 rozhodnul Středočeský kraj. Začátkem roku 2011 představil projekt přeměny vojenského prostoru ve sportovně rekreační areál. Měly tam být trasy na brusle, kola, běžky, cyklotrialový okruh, rozhledny, letní scény, lanové centrum, pěší naučné trasy, ubytování, restaurace i kemp a parkoviště. Celkové náklady projektu se tehdy odhadovaly na zhruba 143 milionů korun. Přeměna území byla zahájena v roce 2011. Původní předpoklad vše dokončit v roce následujícím se však nenaplnil a termín kolaudace byl z různých důvodů několikrát posunut. Nakonec se brány areálu oficiálně otevřely v srpnu 2016, a to včetně vyhlídkové věže postavené v průběhu jara 2013. Rozhledna samotná je spíše typizovanou dřevostavbou, neboť obdobné vyhlídkové věže se nacházejí již na několika místech v republice. Na čtvercovém půdorysu o straně přes 7 metrů se tyčí do výše přes 26 metrů konstrukce vytvořená čtyřmi nosnými dřevěnými sloupy. Středem prochází točité železné schodiště. Pětipodlažní stavba je zakončena osmibokou vyhlídkovou plošinou. Další podrobnosti o rozhledně ve volnočasovém areálu Vrchběla najdete například na webu rozhledny.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Tak Petr Kocman dospíval a také je to poslední písnička téhleté hodinky. Já tady pro vás už připravuji upozornění na to, co se chystá na 15. srpna, protože je to přesně za měsíc, kdy se sejdeme k oslavám 35 let a o tom si budeme povídat také v té příští hodině. Ale do té doby nás čeká ještě předpověď počasí, pozvánky za kulturou, to znamená, můžete vyrazit někam, kde se hraje, a taky pozvánka na zítřejší den, protože zase Láďa s Kačkou mají pro vás připravený program i na čtvrtek 16. už na 6. hodinu.
1: Krásný den, přátelé. Zítra tomu bude 154 let od zrození legendárního objevitele Roalda Amundsena, který jako první dobyl jižní pól. No a taky budeme vzpomínat na misi Apollo 11 a astronauta Neila Armstronga. To a mnohem víc, včetně soutěží o lístky na oslavu 35. narozenin Country Rádia, už zítra po 6. hodině na Country Rádiu.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a místy bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
2: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Radio.
10: Řekni, kolik je na světě, kolik je takovejch měst.
2: Řekněte, znáte pestřejší výběr nejkrásnějších písniček? Takhle hraje Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 11. ročník Folk Country Festiválku se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura. Memoriál Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Optimistická písnička Tomáš Klus a Věra Martinová, naprostá novinka z roku 2026, možná jste byli u jejího představení, ale my se k tomu ještě také vrátíme, protože jak pana Tomáše Kluse, tak i Věru Martinovou jsem pozval do pořadu Srdcem v country. Uvidíme podle jejich časových možností, kdy k tomu dojde, ale jisté je, že oba přislíbili, takže zajímavé povídání je určitě před námi. Co je před námi v této hodině, to vám prozradím hned teď. Pacifik, dobrý den, Petr Novák, Malinka a Tex-Mex s Vráťou Vyskočilem, Guadalcanal. To jsou první písně, které se můžete těšit hned teď po té, co dohovořím. V kukátku Country Rádia zase pozvánka, která doplní kulturní servis, pozvánka na parádní festival, který už se chystá na sklonku tohoto týdne. Jinak bych vás rád pozval také na oslavu 35. Ptali se mě někteří posluchači, co přesně bude v tom programu, který můžete s námi prožít potom v pivovaru, tak já vám to řeknu přesně, jak to půjde a bude to velká jízda. My se na to těšíme, prostě bude to hezký den. Zrovna teď tady procházel jeden z našich spolupracovníků a říkal, že se také připojí, já nebudu prozrazovat kdo, ale prostě jak na pochodu, tak i vlastně na těch oslavách se můžete těšit na lidi, které znáte třeba jen podle hlasu, ale tam je poznáte osobně, protože ti, kteří spolupracují s Country Rádiem, s náma samozřejmě také budou oslavovat. Takže dobrý den si řekneme 15. srpna, hned jak se potkáme, dobrý den nám řekne Pacifik taky teď v písničce, která právě začíná hrát. Hezký poslech.
1: Čím bys byl?
2: Byl bych dál tím, co jsem, a co víc chtěl bych jen.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici a Hradešínské struny 2026 budou 18. července na Hradešíně, spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu, máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti Báry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, Blue Grant a Klára, klasická už dneska moderní country, přivítáme i K-band s Pepou Malinou, který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní, místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám.

Přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mávl jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Country rádiem na cestách.
1: Také v tuto chvíli jen krátké dopravní informace. Pozor na trati 062 Mladá Boleslav hlavní nádraží Nymburk hlavní nádraží. V úseku Nymburk hlavní nádraží Mladá Boleslav město se porouchalo vozidlo. Přináší to zpoždění vlaků, takže počítejte se zdržením. Se zdržením počítejte i na dálnici D5 na 92. kilometru ve směru na Plzeň. Tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Leží tam tyč z kamionu, tedy předmět na vozovce. Objíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky. Na na na na na na na
5: na. No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Jo, přesně za měsíc, 15. srpna, to bude 35 let, co Country Radio zahájilo svoje vysílání a také přesně za měsíc 15. srpna to bude velká oslava 35. narozenin, a sice v Pikovaru. My o tom hovoříme teď každý den, takže řada z vás už ví, pokud nevíte, tak jenom připomínám, že jsme připravili prostě oslavu 35. narozenin, na kterou bychom vás samozřejmě pozvali rádi úplně všechny, ale to není v našich silách, a tak jsme udělali takovou akci, kde ty 35. oslavíme s 350 posluchači Country Rádia. 350 kusů voucherů bylo vyrobeno a ty vás oprávní jednak ke vstupu na tuhletu oslavu, ale také je to zároveň i lístek na vlak. To je totiž to důležité. A vy se taky ptáte, jak bude ten program vypadat, jak jsem avizoval. No tak je to celkem jednoduché. Připravili jsme program jednoduchý, ale řekl bych, že velmi zajímavý, který by vás měl pobavit a nás určitě také, protože chceme oslavit svoje narozeniny. A všechno to začne vlastně tím, že se sejdeme na nádraží v Bráníku, protože tam od 8 hodin a 57 minut odjíždí vlak, respektive tedy můžete přijít dříve, budou tam hrát Šlapeťáci od 8 hodiny 20. minuty, prostě muzika staropražská, no a zatímco budete přicházet a nastupovat do vlaku, speciálního vlaku Country Rádia, který tedy odjíždí v 8.57 směrem na Pikovar, tak bude vyhrávat teda tahleta kapela. No a vy nastoupíte do vlaku a pak si můžete vybrat, kde vystoupíte, to se dovíte samozřejmě na místě. Můžete vystoupit jednak až v Kamenném přívozu, a to je vlastně také součást těch oslav. Ten, kdo totiž dojede až do Kamenného přívozu, tak se společně s námi, s moderátory Country Rádia, bude vracet po Sázavskou stezkou. Takovou procházkou vyrazíme do Pikovaru, ta procházka měří zhruba 9 kilometrů. Pro někoho je to tak akorát, pro někoho to může být dlouhé, pro toho, co je to dlouhé, tak ten nemusí jet až do Kamenného přívozu a může vystoupit v Petrově u Prahy a jít rovnou do Pikovaru, kde už na ně zase budou čekat Šlapeťáci, kteří se tam během té cesty vlakem také přesunou, budou tam hrát. Navíc tam bude živé vysílání Country Rádia přímo z místa, budeme tam mít mobilní studio, uvidíte práci moderátorů, tak jak to probíhá, když normálně běžně vysíláme. No a ve 13 hodin, kdy už dorazí i pochodníci z Posázavské stezky, začíná takový ten hlavní program, zaspívá nám Mirek Paleček svoje písničky, zahrají nám nové struny trampská kapela, bude to o trampingu taky, protože to je jedna ze součástí vlastně našeho životního stylu. Pak v 15.15, což je ten čas, kdy se bude nejvíce oslavovat, zakrojíme dort, dáme si takovou pěknou slavnostní řeč, promluví tam hlas Country Rádia Míla Mejzlík, tedy náš kamarád, který nás provází dlouhá léta právě také vysílání Country Rádia. Pustíme si hymnu Country Rádia a začne oslava. Honza Vančura a část muzikantů z Country Rádia ho doprovodí. Budou tam písničky, které znáte jak od Rangers, tak i další. V 17 hodin potom zahraje Jirka Vondráček s Petrem Kocmanem a Denisou Markovou. Také si připravili svůj program. V 18.30 až v 19.00 Peťa Bohuslav, náš kolega a člen kapely Asonance, ovšem bude hrát úplně jinou muziku s jedním svým kamarádem. Prostě budou hrát kytarovou muziku, takovou, jakou máte rádi. No a pak, aby nám nestuhly nohy, protože budeme u toho sedět a popíjet, tak vystupujeme.

0: Vstupím já s mojí kapelou St. Johnny a zahrajeme vám takovou dávku rock'n'rollu na cestu domů, abyste se trošičku rozhýbali. Můžete si zatančit, udělat si dobrou náladu zase. No a tak bude vlastně ta oslava vypadat. Uvidíte tam celou řadu našich kolegů Tomáše Adamce, Kubu Jirouška, Mirka Albrechta, Šlapeťáky, Miloše Kellera, Denisu Markovou, jak jsem říkal, Báru Hejhalovou, Andy Neumannovou, manžele Čapkovi, Peťu Bohuslava, Mílu Mejzlíka, můžete vidět i mě, můžete vidět Tondu Bezrouka. Zkrátka a dobře, uvidíte tam celou řadu těch lidí, které máte rádi z Country Rádia. Tak bude vypadat ta oslava, která voní létem, stejně jako následující písnička.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Jo, skvělá Lucien Hangover za svými Sneed, tak to byla poslední písnička dnešního dopoledne, moc rád jsem si ji poslechl. Když jsem vás před malou chviličkou tak nějak zval na oslavu 35. narozenin, tak řekl jsem A, a také bych měl říct B, a sice jak vlastně se na tu oslavu můžete dostat. No tak není to nic složitého, můžete si koupit ten voucher, a to na našich stránkách v e-shopu. Můžete si koupit voucher, kterých je teda přesně 350, je to limitovaná série, stejně tak jako trika, která byla vyrobena právě k tomuto výročí, která byla vyrobena navíc s návrhem jednoho z vás, tedy jako z posluchačů Country Rádia. Musím říct, je moc pěkné, ten návrh je krásný, to tričko vypadá hezky. Takže těch 350 voucherů je rozděleno jednak k prodeji, tedy a můžete kupovat na našich stránkách společně s trikem. A vlastně je to tak, že když zaplatíte ten voucher, tak to triko dostanete k tomu zdarma. No a stejné je to i v soutěži, protože v soutěži, pokud vyhrajete ten voucher, tak také dostáváte k tomu ještě triko. No a když jsme u soutěží, tak už to je příští hodině opět v poledním menu nás čeká další kolo ty soutěže, kdy může někdo z vás získat rovnou dva vouchery a dvě trika, protože pochopitelně předpokládáme, že na tu oslavu nepřijdete sami, ale vezmete sebou nějakého partnera či partnerku, takže přesně o tom to je. Tak tedy, jaké jsou možnosti zúčastnit se? V limitované sérii 350 voucherů je možnost se zorientovat tak, že si je buď to koupíte na našich stránkách, anebo budete doufat ve štěstí a počkáte si na soutěže, kterých je denně dost a dost. Jedna z nich bude už vlastně za chvilku. Teď si ale dáme předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, polední zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět Černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný přívoz a Kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Chtějí je odstranit. Podle asociace jde o nelegální stavby. Pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. Půdní sucho už je téměř v polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Na trase mezi Turnovem a Jičínem jsou problémy, blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Stavba koridoru mezi Turnovem a Jičínem je opět odložena na několik let. Soud odmítl zrušit verdikt bývalého ministra životního prostředí, odborníka z Brna, který poslední den ve své funkci a už v demisi zrušil platnost stanoviska vlivu na životní prostředí. Až se dostaví dálnice do Úlibec, tak se problém přelije do srdce Českého ráje. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Na letní filmovou školu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Letní filmová škola v Uherském Hradišti láká na pestrou nabídku filmů i doprovodných akcí. Sekce Východní přísliby přiveze nejnovější snímky výrazných evropských režisérů. Hudební program ozdobí vystoupení Richarda Millera a dalších výrazných jmen. Začíná 24. a končí 30. července. Luděk Savana Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Fotbalisty Bohemky posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Dělíčku jako volný hráč a z Pražany podepsal roční smlouvu. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: A do toho nám krásně zapadá i následující soutěž, protože tak jako v posledních dnech i dnes by měli soutěžit a volat jen ti, kteří se chtějí zúčastnit našich oslav 35. výročí Country rádia, protože tři písně, které zaspívají Mirek Černý a Nezmaři a také Mirek Paleček, ukrývají zase podle našeho dramaturga nějaké společné tajemství nebo spíše takový styčný bod, řekněme. Ten, když odhalíte, tak získáváte dva vouchery na vstup na oslavy Country rádia 35 let a také tedy je to zároveň jízdenka na vlak Country rádia, který vás odveze až na místo. No a k tomu získáte navíc i dvě trička, která vám budou připomínat to, že jste u 35. narozenin byli, protože to jsou trička z limitované série, kterou vydáváme právě jen a jen k 35 letům. Tak poslouchejte Mirka Černého, Nezmary, Mirka Palečka, hledejte společné téma a pak pokuste štěstí na čísle 210 323 330.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

poslanci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1800.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Prirádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Takže s Mirkem Palečkem jsme se dopracovali k závěru dnešní soutěže, respektive byla to třetí písnička, která vám může přinést dnešní cenu, a telefon s číslem 210 323 333 je odblokován. Upozorňuji, volat by měli jen ti, kteří se chtějí zúčastnit oslav 35. narozenin Country Rádia, protože přesně cena dnešní soutěži s tím koresponduje. Jsou to vouchery na tuto oslavu plus trika. Tak a někdo nám volá, já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Rádio.
2: Zdravím, Milane.
1: Taky zdravím, tak rádio poprosím stlumit, to už se asi stalo, předpokládám, a zeptám se, kdo se dovolal.
2: Dovolal se Pavel Havlíčko-Brodsko.
1: Ahoj Pavle, zdravím tě, tak rád by si přijel z Havlíčko-Brodska k nám na oslavu 35. narozenin Country Rádia.
2: Jasně.
1: Tak bude to hezké, já myslím. Takže...
2: Ne, všude po festivalech a to.
1: Jasně, takže tohle by mohlo být pro tebe taky fajn. Tak mi ale musíš nejprve říct, co je společným tématem těch třech písní, jestli jsi to objevil, to téma správně.
2: Já si myslím divadlo.
1: Myslíš velmi správně, je to tak. Je to divadlo a tohle divadelko roztáhne pro tebe oponu i 35, respektive na 35. oslavách, 35. narozeninách, protože právě teď získáváš dvě vstupenky na tuhletu akci. Tak já tě poprosím, aby si vydržel chviličku a já ti řeknu všechno, jak proběhne, jo?
2: Jasně.
1: Tak jo, díky, díky. A my pokračujeme dál v poledním menu, přátelé, a jinak pokud neradi soutěžíte nebo nevěříte na štěstí, pak můžete samozřejmě tomu jít naproti tím, že si na našich stránkách prostě ty vouchery koupíte a máte jistotu, že tam budete. To je taková ta, řekl bych, jasná, nejistější cesta. Pojďme si dát Roberta Křesťana, ještě Spoutníky a Panenku.
0: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Posloucháte polední menu v Country rádiu, je 15. července, je teprve středa, ale pokud máte chuť na to dát si třeba už dnes s někým skleničku, tak se rozhlédněte, jestli třeba neznáte nějakého Jindřicha. Pokud ano, je velká reálná naděje, že k tomu dojde, protože právě Jindra má dnes svátek. Pánové, všechno nejlepší a písnička pro vás.
1: Polední menu Country rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
2: V obálce čbán a květina,

0: Polední menu na Country Rádiu.
1: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho dpa černý vlak,

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Pokud to čas dovolí, tak pro vás mám vždycky pozvánku na večerní pořad v poledním menu a dnes je středa 15. To znamená, že ve středu to bude o americké country. Každou středu pro vás můj kolega Miloš Keller připravuje pořad Country Time a nebude to jinak ani dnes. Takže jestli chcete vědět, co je nového v Nashvilleu, tedy ve městě country, a co je vůbec obecně nového v americké country a třeba i co je starého v americké country, tak si poslechněte dnešní Country Time, protože Miloš pro vás tento skvělý pořad opět připravil parádně. Začíná v 19 hodin.

0: Polední menu právě teď končí a já vám přeji dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte, ale také vám přeji příjemný poslech, protože nás čeká předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Všechno po 13. pak odstartuje Michal Tučný. Hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přeháňky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dárci krve mohou nově přicházet do nemocnice Svatá Anna v Plané na Tachovsku, kde už funguje odběrové místo krevní plazmy. Ještě dodám, že muž může darovat krev jednou za 2 měsíce, ale maximálně 5x v jednom roce. Žena může darovat jednou za 3 měsíce. Odebírá se 450 ml a odběr trvá do 15 minut. Letní prázdniny jsou v plném proudu a s nimi je tu i období, kdy lidé odjíždějí na dovolené a nechávají své domy, byty nebo chaty delší dobu bez dozoru. Policie proto každoročně připomíná, aby lidé zabezpečení domova nepodceňovali. Policisté mimo jiné radí neinformovat o své dovolené na sociálních sítích. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Už ne jen Černý most, ale i Praha Východ, to je prodloužení metra trasy B do obcí blíž k okresům Kolín a Nymburk u dálnice D11. To je varianta, kterou chtějí prozkoumat zástupci východních pražských částí a vedení obcí Jirny, Šestajovice a Nehvizdy. Ti společně podepsali memorandum a chtějí tuto možnost prověřit. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože v Brně to žilo. Pokračuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž u Sokolského koupaliště. Přivolaní policisté oblast vyklidili a pyrotechnik předmět na místě odpálil. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky osob. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Dostali jsme se za 13. hodinu, i v této hodině s vámi Milan Schmidt, ale i v této hodině je pro vás připraven především pestrý program. Nehrajeme jen country, hrajeme žánry rozličné, třeba folk, třeba trampskou muziku, třeba bluegrass. Poslechli jsme si Michala Tučného a poslechli jsme si také Copáky. A před námi je ještě Don Williams, Spiritual Quintet s Karlem Zichem, Texmeni s Vrátil Vyskočilem, Lucka Vondráčková, Věra Martinová, Ringo Starr a další a další a další. Na tu pestrost navazuje i Kukátko Country Rádia, kde máme pozvánku na jeden multižánrový festival, pozve nás Marek Jurkovič, no a navíc já vás pozvu třeba i na nějaké další programy Country Rádia, které nás čekají v následujících dnech. Takže není toho vůbec málo, když k tomu přidáme ještě to, že vás pozveme i na zítřejší ranní vysílání, tak je to opravdu hodina plná pozvánek a hezké muziky. Pojďme si ji poslechnout.
1: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Vy už dobře víte, milí posluchači, že vás zvu i na akce, které třeba nejsou vysloveně jen country nebo folkové, ale mají nějaký ten rozsah, který nás zajímá. A jedna taková akce se právě teď chystá nedaleko Prahy a já mám na telefonu Marka Jurkoviče. Marku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Milane, ahoj.
1: Tak já myslím, že už tvoje příjmení trošičku napovídá, o jaké akci budeme hovořit, ale víš co, povídej od začátku, takže o co konkrétně jde?
2: Bude to akce, která je tradičně vlastně zimní akcí, ale letos právě poprvé bude v parku v létě 18. července. Název akce je Jurkofest.
1: Já si dodám pro ty, kteří by snad nevěděli, tak Jurkofest, protože vlastně nese jméno tvého táty, což byl známý výrobce kytar, takže taková vzpomínka na tátu zároveň taky. Je to takový multižánrový festival, dalo by se říci, takže na koho se můžeme těšit v letošním roce v tom vlastně prvním letním období?
2: Takže to znamená Jurkofest letní scéna. A těšit se můžeme samozřejmě na stánky všeho druhu, příjemnou atmosféru. A co se kapel týče, tak to bude například Jiří Maršíček Trio, kterýho ty sám moc dobře znáš.
1: Ano, ano, ale letos tam s vámi bohužel nebudu, protože hraju někde jinde zase.
2: Nevadí, bude tam s náma Honza Kořínek na Hammondy.
1: Ano.
2: Takže to je jedna kapela, pak tam bude Krajinaro. Což je spojení Michala Němce z Jablkoně a vlastně kapely Bladderstones. Vlastně alternativnější fúze rocku a nějakého bluesu s těma českýma textama, což je skvělý. Pak bude následovat Honza Spálenej a SPM a nakonec vystoupí z toho Zvířat, což je vlastně taky, dejme tomu, dosti známá kapela.
1: Určitě. Je na co se těšit, multižánrový festival Jurkofest, no a pojďme ještě jednou zopakovat úplně na závěr, prosím tě, kolikátého, v kolik hodin a kde přesně máme být, protože jsme zvyklí, že jsme chodili na náměstí do Jílového, tentokrát si říkali, že to bude někde v parku, tak povídej.
2: Ano, takže 18. července od 16 hodin a je to park za muzeem, vlastně kde je muzeum regionální, tak vzadu máme park a tam je krásný prostředí pro festival.
1: Jasně, v Jílovému Prahy dodám pro jistotu.
2: Jílové u Prahy.
1: Tak jo, Marku, díky, ať se všechno vydaří, ať se naváže třeba i na letní tradici a já se těším na viděnou, naslyšenou. Měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj, měj se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady zase pár dopravních informací z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Až do pátku 17. července je dočasně obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl Radlická a linka číslo 4 je zrušena. Tolik tedy zprávy z kolejí z Prahy z MHD. Teď rychlý pohled na dálnici, kde nás trápí nějaké rozházené předměty. Na D8 na 1,5 km ve směru na Ústí nad Labem. Počítejte s tím, že je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože na vozovce leží velký oranžový upínací pás. Tak ať se nám do toho nezamotáte. Mám tady zprávu i zde jedničky, 155. km ve směru na Brno hlásí neprůjezdný pravýjízdní pruh, tam je zase plast a roztrhaná pneumatika. I tady projíždějte a objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Před námi je Valdemar Matuška a písnička Jo, třešně zrály. Vlastně je to taková hezká vzpomínka na určité období. Hezké vzpomínky budou také tématem našeho víkendového vysílání. Jistě i vy máte nějaké prázdniny, na které rádi vzpomínáte, své nejkrásnější prázdniny. A přesně to bude tématem víkendu. Vzpomínky, povídání a hezké písničky. Kromě toho polední siesta v Louisianě, tedy hudba zvaná Cajun. Tak to je taková krátká pozvánka na to, co vás čeká o víkendu, pokud budete poslouchat Country Radio. Další pozvánky už se pomalu, ale jistě chystají, a sice na nějaké společné akce, které můžeme navštívit, tedy u živé muziky. Po 14. hodině čekejte kulturní servis. Teď Valda Matuška.

0: Za pár okamžiků bude 14 hodin, to je ta chvíle, o které jsem před chviličkou hovořil. Kromě předpovědi počasí vás čeká také řada kulturních pozvánek, protože po 14. hodině vždy nabízíme kulturní servis, ale to není jediná pozvánka pro tuto chvíli. Je tady i od Kačky pozvánka na zítřejší ráno.
1: Krásný den, přátelé. Zítra tomu bude 154 let od zrození legendárního objevitele Roalda Amundsena, který jako první dobyl jižní pól. No a taky budeme vzpomínat na misi Apollo 11 a astronauta Neila Armstronga. To a mnohem víc, včetně soutěží o lístky na oslavu 35. narozenin Country Rádia, už zítra po 6. hodině na Country Rádiu.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura. Memoriál Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i udírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Dozněla písnička Mississippi Girl, písnička, o kterou si v poslední době hodně píšete do písniček na přání, a zpívala obrovská americká hvězda country music Faith Hill. Krásná žena mimochodem a hezká písnička. Rád jsem si ji poslechla, a než si dáme Mirka Hoffmana, tak se vás také zeptám, chodíte rádi na akce, které mají dobovou atmosféru? Pokud ano, v kukátku Country Rádia pro vás mám pozvánku na opravdu moc pěknou akci. Navíc nebude chybět i tulácká stezka, protože jsme v hodince mezi 14. a 15. takže příjemný poslech. A teď už vás čeká Mirek Hoffman.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasický rock'n'roll.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohle hudebního stylu se stylizují do 50. let, jak už oblečením, tak je část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdí, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači country rádia znát.
1: Jasně, Rizí Rock'n'Roll.
2: Potom za blues tam bude St. Johnny,
1: ano.
2: Plzeňská partička,
1: ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela.
1: Ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění. A následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, takže on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme letos naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13 hodin je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mezi 14. a 15. hodinou připomínám polodenní výluky Pacov, Pelhřimov, Jičín, Turnov, Znojmorec a Štramberk, Veřovice. To jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy. Rychlý pohled také na dálnice, kde máme nějaké předměty na vozovce. Opět na D35 na 140. kilometru ve směru na Olomouc leží Běhoun ve vozovce. Dávejte pozor. Na D0 na 18.5 kilometru ve směru Gruzini, tedy k D7, nějaká trubka nebo klacek nebo něco takového tam leží přes vozovku. I tam projíždějte opatrně. A překážka na vozovce v podobě havarovaného vozidla je i na D48 exit 52. Osobní auto tam trefilo svodidla, tak také tady projíždějte a objíždějte opatrně. Šťastnou cestu přejeme.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme do volnočasového areálu bývalého vojenského prostoru Ralsko-Vrchběla. Tam se podíváme i na rozhlednu Vrchběla. To vše nedaleko Bělé pod Bezdězem. Vojenský újezd Vrchběla vzniknul v roce 1949. Nejprve ho využívala Československá lidová armáda, po roce 1968 pak armáda sovětská. Během jejího působení tam vyrostlo rozsáhlé ubytovací centrum pro vojáky a jejich rodiny a byl vybudován velký tankodrom. Po odchodu sovětských vojsk v roce

Naučné trasy, ubytování, restaurace i kemp a parkoviště. Celkové náklady projektu se tehdy odhadovaly na zhruba 143 milionů korun. Přeměna území byla zahájena v roce 2011. Původní předpoklad vše dokončit v roce následujícím se však nenaplnil a termín kolaudace byl z různých důvodů několikrát posunut. Nakonec se brány areálu oficiálně otevřely v srpnu 2016, a to včetně vyhlídkové věže postavené v průběhu jara 2013. Rozhledna samotná je spíše typizovanou dřevostavbou, neboť obdobné vyhlídkové věže se nacházejí již na několika místech v republice. Na čtvercovém půdorysu o straně přes 7 metrů se tyčí do výše přes 26 metrů konstrukce vytvořená 4 nosnými dřevěnými sloupy. Středem prochází točité železné schodiště. Pětipodlažní stavba je zakončena 8bokou vyhlídkovou plošinou. Další podrobnosti o rozhledně ve volnočasovém areálu Vrch Bělá najdete například na webu rozhledny webstarma.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Je tady 15. hodina, je tady čas se loučit. Milan Šmit vám přeje krásné odpoledne s Milošem Kellerem, který mě vystřídá po 15. hodině. Miloš Keller vás doprovodí až do svého speciálního pořadu v 19. Dnes je to o americké country. Jestli tedy máte rádi výlety do země, kde tahle ta krásná muzika vznikla, poslouchejte mezi 19. a 20. Ale to vám Miloš řekne už sám. Já vám přeji příjemný poslech, také předpovědi počasí. Doufám, že vám bude vyhovovat takové počasí, jaké je připraveno, a taky další zprávy country rádia. Budu se těšit na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přeháňky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Na Mělnicku začali po raných bramborách nebo chřestu zemědělci sklízet i další druhy zeleniny. V těchto dnech hlavně cibuli a mrkev. Obě plodiny patří po rajčatech k těm nejžádanějším druhům. Na rozdíl od rajčat je v nich ale Česká republika víc soběstačná. A jen pro zajímavost, každý Čech sní skoro 92 kg zeleniny. Zájem o koupy investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. A ještě dodám, že takových nemovitostí je u nás asi 250 000. Dopravní problémy v Berouně nám přiblíží Honza Navrátil.
2: Řidiči v Berouně musí ode dneška počítat s dopravní komplikací. Dnes se totiž uzavírá část ulice Lidická. Důvodem je oprava železničního přejezdu vlečky. Objízdné trasy pro vozidla do i nad 3,5 tuny vedou přes okolní obce. Autobusová doprava je zajištěna náhradními linkami a změněnými trasami. Uzavírka startuje dnes a řidiči tudy neprojedou až do soboty 18. července. Honza Navrátil, Beroun.
1: Budou se kontrolovat kamiony i autobusy. Blíže náš kolega Savana.
3: Střídání karet řidičů, ignorování povinných pauz a přetížené kamiony. Společné hlídky dopravní policie a inspekce silniční dopravy vyrazí v létě na silnice s cílem tvrdě zakročit proti hazardu řidičů nákladních vozů a autobusů. Rozsáhlé kontroly se v kraji zaměří na hlavní transitní trasy i turistické uzly. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Vypadá to, že o brankářský post nemusí mít český hokej starosti ani do dalších let. Posledním draftem do NHL prošlo na konci června rekordních 6 našich gólmanů. A první z nich se teď dočkal také kontraktu. Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dobré odpoledne od mikrofonu Country Rádia vás zdraví a hezké odpoledne přeje Miloš Keller. Tuhle hodinku zahájili Brontosauři a také pozdní sběr a čeká na nás Tommy Cash s písní Rise and Shine, ale potom také Petr Novák, Věra Martinová, Robert Křesťan, Vojta Kyďák, Tomáško nebo Jitka Vrbová. Kukátku, pozvánka na zajímavý koncert a dopravní informace v půl. A v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit, tak do druhé poloviny hodiny i trochu štěstí.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Ani o prázdninách neutuchá hudební aktivita Pepy Pelána a tak nám opět telefonuje do Country Rádia další pozvánku na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a kam tentokrát posluchače pozveš?
2: Děkuju, já tě taky zdravím a pochopitelně i posluchače. Tentokrát je to do Štěkně na zajímavou akci. Je to první ročník sousedského setkávání SOS, je jenom jedna Štěkeň na světě. Tato událost proběhne 18. července, tedy v sobotu, a zahájí ji ve 14 hodin divadelní sešlost 5 dostatečných s kusem Podivuhodná legenda o založení Štěkně. Bude následovat písničkář Pepa Pelán a na závěr, aby si mohli všichni zaspívat, to bude uskupení opět hudební C-dur. A co se týče občerstvení, je zajištěno a vstupné dobrovolné.
1: Tak ještě trošičku definuj Štěkeň, co většího je v blízkosti Štěkně?
2: Štěkeň je kousek od Strakonic.
1: Mm-hmm. Takže sobota 18. v kolik hodin se začíná ve Štěkni?
2: Začíná se ve 14 hodin. Ještě jsem, mám dojem, nepověděl, že to bude venku na hřišti u dřeváku.
1: Tak, teď si to posluchačům pověděl, takže já popřeji hodně návštěvníků a aby se to vydařilo.
2: Prima, moc děkuju.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 15 hodin a 29 minut, čas pro dopravní informace na Country rádiu. D5 z Rozvadova na Plzeň, za Nýřany. Na 88. kilometru je dopravní nehoda, tvoří se tam kolona a dojíždí se až do zastavení. D56 u exitu 43 Paskov je porouchané, osobní auto jezdí se jedním pruhem. D1 na dojezdu do Prahy u sjezdu na D0 je porouchaný kamion, je v zatáčce a je vidět na poslední chvíli. Na samotné D0 počítejte s kolonami okolo Ořecha. Občas se regulují i vjezdy do obou tunelů na D0 ve směru k D7. Na samotná D7 okolo letiště počítejte s kolonami, jezdí se tam v každém směru jedním pruhem. Kolony jsou od Evropské a také od odbočky na Středokluky. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35. chlapci jako květ.
3: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Jak už z našeho vysílání a také z našeho webu víte, budeme 15. srpna slavit 35 let existence Country Rádia a budeme to slavit v Pikovicích v Pikovaru. Ovšem z tohoto důvodu a také z toho důvodu, že pojedeme do Pikovic vlakem, je účast na akci omezená na 350 lidí, to s tou 35-kou trošku souvisí. Zhruba 200 voucherů si budete moci koupit na našich webových stránkách, už se prodávají, a o 150 voucherů budeme soutěžit pravidelném vysílání Country Rádia. Pokud si zakoupíte v našem e-shopu voucher za 350 korun, dostanete k němu tričko zdarma. Pokud vyhrajete voucher v našem vysílání, dostanete k němu rovněž tričko zdarma a budete si moci vybrat velikost. Poznamenávám ještě jednou, že účast je prostě jenom pouze pro 350 účastníků, kteří si buď to voucher koupí, anebo ho vyhrají v soutěži. Na místě už nebude možné koupit nic. No a co za ten voucher dostanete? Jednak možnost jízdy vlakem z Bráníka, buď to do Petrova u Prahy, a pěší přesun do Pikovaru, a nebo až do Kamenného přívozu, a cesta po Posázavské stezce v doprovodu našich kolegů a moderátorů taky do Pikovic. No a potom v Pikovaru kulturní program, kde budou vystupovat nejrůznější kapely spojené právě s Country Rádiem a potkáte se tam i s moderátory. Znovu připomínám, že účast je omezená právě tím voucherem a na místě už nebude možnost si nic dokoupit. A právě proto je tady soutěžní otázka. A soutěžní otázka pro dnešní den zní: pro našeho kolegu a celoživotního abstinenta Petra Kocmana napsal písničku, respektive text této písničky, Whisky plnej džbán. Který ze slavných českých textařů? Buď to Honza Vyčítal, nebo Jiří Suchý, nebo Mirek Černý. Telefon a telefonujte.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, tady je Jarda, dobrý den.
0: Jardo, zdravím, proč voláte a jaká je správná odpověď?
1: No, já si myslím, že to Honza vyčítal.
0: Honza vyčítal, myslíte si to naprosto správně a získáváte dvojici voucherů na naši oslavu v Pikovicích a také dvojici triček. Máte radost?
1: No, velkou. Tak, já už jeden voucher mám teda. Takže ten jsem si zakoupil, takže další vítám.
0: No tak výborně, takže ale co se týče, abych se ujistil, co se týče soutěže, tak to je poprvé, co vyhráváte.
1: No už kdysi jsem vyhrál dešníček. Jo, takhle, no samozřejmě.
0: Dobrý, tak to je.
1: Já jsem si ho nejdřív raději koupil, protože jasně, jistota tak, je jistota.
0: Tak to vám schvaluju, chválím a gratuluji. Vydržte mi na telefonickém spojení, aby jsme se domluvili, jakou velikost triček chcete a kam tím vlakem pojedete. Nezavěšujte mi, ano?
1: Ano, děkuji.
0: A vážení milí posluchači, i zítra se bude soutěžit v těchto pravidelných časech a ještě dneska večer bude soutěžit kolega Petr Kocman. Tak to třeba padne na vás.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když

kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

0: Hoptrpáce a nahrávka Nehrálo se o ceny je poslední písničkou téhleté hodinky. My budeme pochopitelně hrát dál, ale po 16. hodině, protože okolo 16. hodiny má prostor Tomáš Adamec. Nejprve pro informaci o počasí a potom pro klasické zpravodajství. Po 16. hodině budeme hrát třeba Valdemara Matušku nebo skupinu Crossband. Teď hovoří, nehraje, ale hovoří Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, zprávy začneme na vodě. Většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jen 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na řece Orlici ale vodácká sezona pokračuje. Jen je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a pomoct si po svých. Jedna stezka, stovky turistů i cyklistů. I tak to může vypadat na některých místech v Českém ráji. Správci chráněné krajinné oblasti proto varují, že by cyklisté mohli neukázněnou jízdou někoho ohrozit. Dále upozorňují třeba i na to, že cyklisté někdy zapomínají, že jsou v chráněném území. Český ráj je plný pískovcových skal, kde je řada pěšinek, lávek, ale i chráněných rostlin a svou jízdou přírodu poškozují. V některých částech Českého ráje je jízda na kole úplně zakázaná. Problémy se štěnicemi jsou stále, pokračuje Honza Navrátil.
2: Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale také hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. V posledních letech se eviduje zhruba 100 případů ročně. Podle hygieniků nejsou štěnice pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodlo o tom los ve Vídni. Dvoj utkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se odehrají o týden později. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

jak uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

I nadále dobré odpoledne z Country Rádia od Miloše Kellera. Valdemar Matuška a Cross Band zahájili tuhletu hodinku, pokračovat s ní budou tak smeni Naďa Urbánková, Kenny Rogers, také Petra Černocká, Malina Brothers nebo Vlasta Redl. Kukátku pozvánka na festival, který bude za zhruba 10 dní. Dopravní informace v půl, tohle všechno zvládneme, pěkně si to užívejte. Ještě jednou dobrý poslech a dobré odpoledne.

měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Pokátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Marina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti, jako každý rok, mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě v cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

0: rádio.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Ráno.

Jiří Schillinger, jeho Šípková růženka, předtím Johnny Cash a Waylon Jennings, za chviličku Karel Kahovec nebo Blackmore's Night, a to jsou interpreti, kteří nám budou hrát a zpívat do 16. hodiny. Před 16. vám ještě prozradím, co vás čeká v podvečerním a večerním vysílání Country Rádia.

0: tak si ještě něco dám.
1: Tak jsme stihli ještě pátý kafe Michala Horáka, pátá hodina se také blíží, s ní Tomáš Adamec, informace o počasí a zpravodajství. Potom písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rostě Čapek a ukázka tuzemského bluegrassu, také country pod kapotou Vítka Pěkného nebo Koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. Country Time v premiéře po 19. hodině, v první polovině hodiny americké hitparády aktuální i minulé, v druhé polovině hodiny legenda Everly Brothers. No a v 20 hodin kolega Petr Kocman, jak se tak na to koukám, nabídne vám třeba Shenandoah, Blanku Šurkovou nebo Patty Loveless. To bude po 20. teď je chvilku před 17.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostě Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj. V hostinci u Miluny, v Hošticích u Volině. Tak jedem!

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. Nejdražší zůstává Praha. 80-metrový byt v hlavním městě vyšel ve druhém čtvrtletí zhruba na 12,7 milionů korun, tedy asi o milion korun více než před rokem. Jmenuje se Johan a jde o první várku léčebného konopí vypěstovaného v nemocnici v Česku, která může vyrazit do všech koutů republiky za pacienty k léčbě bolesti. Šarže je přelomová nejen pro pěstírnu konopí Brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, ale také pro české zdravotnictví. Nově je totiž schopno léčbu konopím pokrýt z části i z vlastních zdrojů. Nedobrá je situace pro ryby na řece Dyji.
2: Hezký dobrý den, sinice zase zahrozily. Vysoká koncentrace sinic v dolní nádrži Nových Mlýnů zhoršuje kvalitu vody v řece Dyji pod Hrází. Na hladině se totiž tvoří pěna, kterou zachytává povodí Moravy a situaci bedlivě sledují také rybáři. Podle nich mohou sinice během noci způsobit kritický nedostatek kyslíku a ohrozit rybí populaci. Voda v nádrži je promíchána jak z pohledu kyslíku, tak množství sinic v celém vodním sloupci. Odtok vody z nádrže je prováděn výlučně pomocí segmentů a hodnoty kyslíku v Dyji pod nádrží jsou dostatečné. S ohledem na tento stav nelze na odtoku z nádrže učinit žádná další opatření. Vzhledem k množství sinic v Dyji a předpovědi vývoje počasí nelze v současné době i přes vysoké nasycení kyslíkem v nádrži i na odtoku vyloučit výrazné zhoršení situace v následujících dnech, uvedlo povodí na svém webu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Dnešní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Semifinálový zápas v Atlantě začne ve 21 hodin. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milá mamko, babičko, chcem ti splnit přáníčko, snad potěší tě maličko, že tvoje píseň oblíbená, tvému mládí zaslíbená, bude hrát jen pro tebe. Já dnes všechno nejkrásnější, ještě hodně let k tvým dnešním narozinám, přeje celá rodina a posílá písničku od Karla Gotta, tu požadovanou, v playlistu nemáme, tak jsem vybral nějakou jinou a doufám, že se bude také líbit.

0: Country Radio, dobrý den. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup.
0: Ano.
1: A já bych poprosil o písničku, říkal to Jim Kester, já měl v noci krásný sen a bylo by to pro Luboše Dvořáka do Mladý Boleslaví, měl svátek, tak mu přeju hodně zdraví, vše nejlepší, ať se mu splní vše, co si přeje, a kolinský country kapele Vakace dávám zahrát. Děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Tam, kde leží little

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A tady to bude podobné jako na začátku. Vážení, prosím o písničku Bílá růže pro moji manželku, která 15. července oslaví své 77. narozeniny. Všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let přejí manžel Honza, synové Danek, Petr, Jiří, dcery Pavlína, Martina a 13 vnoučat a pravnoučci Vojtíšek, Edík a Magdalenka. Posílají velkou pusu. Bílou růži nemáme. Máme buď modrou růži, anebo bílou kytku. Tak jsem vybral modrou růži.
2: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá kořenka.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fiálkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami

nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek.

Krotoru nad krajinou, volací zne Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Tašky na přání na Country Rádiu.
1: Moc zdravíme všechny a zejména kamaráda Libora, toho času v kempu Moře u rybníka Řeka. Zahrajte mu prosím písničku Michala Tučného Starý dobrý western. Martina a Ivoš právě na Blatinách.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Jo, tady je Iva z Arbesáku.
0: Ano.
1: A já bych chtěla od Jitky Vrbové, proč právě já písničku a posílám jim všem, kdo mají Jitku Vrbovou rádi.
0: Dobře, zahrajeme to na chviličku, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tu dopravní informace, stále problémy na pražském okruhu na D0 od Ořecha v obou směrech, také problémy na D5 na dojezdu do Prahy od Rudné, od 4. kilometru je kolona. Stále se řeší nehoda na D5 od Rozvadova do Plzně na 88. kilometru, i tam si chvilku postojíte. Do Brna jak po D1, tak po D2 počítejte s kolonami na 15 až 20 minut. Po D1 začíná kolona od Ostravy u Vyškova, v opačném směru potom u Výstaviště. V Praze kolony na jižní i Štěrboholské spojce vyvolané zejména zúžením k Belské. Počítejte s kolonami i na Průmyslové a v Novopatské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského Výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
5: 35 dní, chlapci jako květ.
0: Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.
5: Na vás bylo vždy.
0: DAB+, to je i Country Radio.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu písniček na přání začneme hned dvojicí přání. Rád bych vás poprosil zahrát Luky, čemu mám berit, nám všem, kterým už za pár začíná Dovča. Sám se moc těším do Ratibořic, na Rozkoš a určitě si najdu i jeden den k vám do Prahy, píše náš posluchač Jirka. To bude první e-mail a první písnička. Rádo bych poprosila zahrát hymnu vašeho rádia, kterou jsem včera u vás zaslechla a moc se mi líbila. Jsem vaše mladá posluchačka, tak jsem koukala, že už máte 35 let a to znamená, že vás posluchači musí skutečně milovat, píše Renča. No jo, milují. A my hrajeme.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání tramské mše na vzpomínku na mládí. 15. června jsem oslavila 80. a tím vás poslouchám 30 let, píše Marta z Brna.

ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže.

Chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

0: počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Později občasný déšť nebo přehánky, místy bousky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda. Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Zbraň opilcovi sebrali a bude se zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. V anketě o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni lidé vybrali variantu s obloukem nad Mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 000 zaměstnanců. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 000 lidí. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme do volnočasového areálu bývalého vojenského prostoru Ralsko-Vrchběla. Tam se podíváme i na rozhlednu Vrchběla. To vše nedaleko Bělé pod Bezdězem. Vojenský újezd Vrchběla vzniknul v roce 1949. Nejprve ho využívala Československá lidová armáda, po roce 1968 pak armáda sovětská. Během jejího působení tam vyrostlo rozsáhlé ubytovací centrum pro vojáky a jejich rodiny a byl vybudován velký tankodrom. Po odchodu sovětských vojsk v roce 1991 začal volně přístupný areál chátrat. V jedné jeho části vznikla motokrosová dráha, v další tři velké fotovoltaické elektrárny a jinou část areálu chtěl soukromý investor přeměnit na golfové hřiště. Revitalizovat toto zapomenuté území se v roce 2010 rozhodnul Středočeský kraj. Začátkem roku 2011 představil projekt přeměny vojenského prostoru ve sportovně rekreační areál. Měly tam být trasy na brusle, kola, běžky, cyklotrialový okruh, rozhledny, letní scény, lanové centrum, pěší naučné trasy, ubytování, restaurace i kemp a parkoviště. Celkové náklady projektu se tehdy odhadovaly na zhruba 143 milionů korun. Přeměna území byla zahájena v roce 2011. Původní předpoklad vše dokončit v roce následujícím se však nenaplnil a termín kolaudace byl z různých důvodů několikrát posunut. Nakonec se brány areálu oficiálně otevřely v srpnu 2016, a to včetně vyhlídkové věže postavené v průběhu jara 2013. Rozhledna samotná je spíše typizovanou dřevostavbou, neboť obdobné vyhlídkové věže se nacházejí již na několika místech v republice. Na čtvercovém půdorysu o straně přes 7 metrů se tyčí do výše přes 26 metrů konstrukce vytvořená čtyřmi nosnými dřevěnými sloupy. Středem prochází točité železné schodiště. Pětipodlažní stavba je zakončena osmibokou vyhlídkovou plošinou. Další podrobnosti o rozhledně ve volnočasovém areálu Vrchběla najdete například na webu rozhledny webstarma.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký podvečer u čaje o 6. Dneska mám pro vás opravdu něco k čaji, ke kávičce, nebo jen tak, je to ňamka, sladká ňamka. Hruškový desert, velmi jednoduchý a má výhodu, že ho můžete podávat teplý nebo studený. A na zdobení si vybereme buď mletou skořici nebo strouhanou čokoládu. Co budeme potřebovat? Dvě hrušky, dvě lžíce nahrubo nakrájených mandlí, jeden banán, dvě lžíce rumu, no já bych doporučoval 3 až 4.

0: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Vítáme vás u našeho pravidelného nahlédnutí do českého bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Dnes spolu nahlédneme do historie. V roce 1974 vznikla na Ústecké pedagogické fakultě kapela složená ze spolužáků kurzu hudební výchovy. Svatopluk Matějka, Jiří Pančap, Miroslav Hiška a Miroslav Matoušek ji nazvali Průdušky. Asi po roce se k ním připojili tři tepličtí muzikanti – Pavel Brušák, Joška Hlavenka a Luboš Novotný.
1: Společně během několika let vybudovali velmi úspěšnou kapelu, nahráli mnoho pořadů do rozhlasu i televize, dvakrát vyhráli Portu a získali mnoho nadšených fanoušků.
2: V 80. letech se ale kapela postupně rozešla. Většina jejich členů odešla k Michalu Tučnému, Luboš se stal zakládajícím členem Druhé trávy, další hráli například s Věrou Martinovou, Katalogem, Karlem Černochem nebo s Greenhorny.
1: Kapela sice oficiálně neexistovala, ale pravidelně pořádala narozeninové koncerty a stále se tak udržovala v povědomí posluchačů.

0: Písničky, které si dnes pouštíme, pocházejí z CD vydaného k 50 letům kapely Průdušky. Právě dozněl žebřík a můžete se těšit ještě na Hypochondra.
1: Nahrál je současná sestava kapely ve složení Martin Tomášek, Miroslav Matoušek, Jiří Panšap, Radek Vaňkát, Jan Panšap a Lubor Bořek.
0: A pokud i vy máte kapelu, která hraje bluegrass,
1: a nemusí ani existovat 52 let jako kapela Průdušky,
0: napište nám na iva@chapek.us a my vás rádi představíme posluchačům Country Rádia.
1: A u příštích bluegrassových tipů, třeba s vaší kapelou, se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Manuální řazení procvičuje mozek, tvrdí studie. Tak taková informace se objevila nejen na webu novinky.cz. Automobily s manuální převodovkou nutí řidiče aktivovat při jízdě části mozku odpovědné za soustředění, paměť a rozhodování. Mozek se tak procvičuje, což by mělo prospívat jeho kondici. Zatímco dříve byly manuální převodovky standardem, v posledních letech se u nových aut stále častěji setkáváme výhradně s automatickými převodovkami. Ty slibují někdy nižší spotřebu a nižší emise, nebo třeba vyšší komfort a také si lépe rozumí s hybridními systémy. Manuální převodovky by však vedle většího zážitku z jízdy mohly nabídnout i benefit pro zdraví mozku. Naznačuje to studie, za kterou stojí profesor Ryuta Kawashima, který vede výzkum v oblasti procvičování mozku na Ústavu pro vývoj stárnutí a rakovinu Japonské univerzity v Tohoku. Profesor Kawashima přitom stojí za sérií her Brain Age pro Nintendo, které měly za cíl mozek procvičovat. Podle studie, na kterou upozornil japonský web Best Car Web, by měla jízda ve voze s manuální převodovkou zapojovat prefrontální kortex, tedy část mozku odpovědnou za paměť, pozornost i rozhodování. Řízení s manuální převodovkou totiž po řidiči vyžaduje sledovat okolí, citlivě sešlapávat spojkový pedál, vybrat a zařadit správnou rychlost a všechny tyto činnosti pak synchronizovat. To vyžaduje po mozku mnohem větší zapojení než jízda s vozem osazeným automatickou převodovkou. Podle výzkumu, na který Best Car Web odkazuje, by tak pravidelné řízení vozidla s manuální převodovkou, a to i včetně motocyklu, mělo mít vliv na udržování duševního zdraví a kognitivních funkcí. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country Rádiu.
1: Také dnes vám přeji krásný podvečer u mikrofonu Country Rádia Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.
1: A také pořad o koních. A Bára nám dnes představí plemeno, které na první pohled připomíná arabského koně, a to svou elegancí a ušlechtilostí. Tak povídej, o jakého koně jde?
2: Dnes se podíváme na terského koně, plemeno vyšlechtěné ve 20. století v řepšině Terzk na úpatí Kavkazu. Chovatelé zde usilovali o vytvoření elegantního, odolného a všestranného jezdeckého koně, který by spojoval krásu orientálních plemen s dobrým charakterem a využitelností pro sport i každodenní práci.
1: Takže jací koně stály u jeho zrodu?
2: Na vzniku terského koně se podílelo několik jezdeckých plemen, především arabští koně a další kvalitní jezdecké linie. Cílem bylo získat koně s ušlechtilým vzhledem, dobrou vytrvalostí a příjemnou povahou.
1: Ušlechtilý vzhled říkáš, takže jak si ho můžeme po této stránce představit?
2: Terský kůň je elegantní, harmonicky stavěný jezdecký kůň střední velikosti. Má jemnou hlavu s výraznýma očima, dobře osvalený krk a pružný pohyb. Pro plemeno je typické především šedé zbarvení, i když se vyskytují i jedinci jiných barev.
1: Zmínila jsi také příjemnou povahu, podařilo se?
2: Terský kůň je inteligentní, učenlivý a ochotný spolupracovat s člověkem. Má dostatek temperamentu pro sport, ale zároveň bývá vyrovnaný a dobře ovladatelný, což z něj dělá příjemného partnera pro široké spektrum jezdců.
1: Ještě nám v závěru prosím představ, v čem nejvíce vyniká a kde se s ním dnes můžeme setkat.
2: Díky své všestrannosti se uplatňuje v drezůře, vytrvalostním ježdění, turistice i rekreačním sportu. Chovatelé si ho cení především pro spojení elegance, odolnosti a dobrého charakteru.
1: Na řadu přichází další otázka od našich posluchačů. Když se řekne, že kuň měří v kohoutku třeba 150 cm, kde přesně se u koně tato výška měří? Ptá se Aneška.
2: Kohoutek je nejvyšší místo na hřbetě koně, kde se setkává hřbet s krkem. Právě od země po tento bod se měří oficiální výška koně, které říkáme kohoutková výška.
1: Děkujeme a teď kam za koňmi?
2: Tento víkend od 17. do 19. července můžete zavítat například do Kladrub nad Labem, kde pokračují oblíbené letní animované prohlídky zámku a starokladrubských koní. Milovníci dostihu si přijdou na své v sobotu 18. července, kdy se koná letní dostihový den. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoni, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: Za koňmi se s vámi vypravili i tentokrát Milan Schmidt
2: a Bára Jihalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude skupina Everly Brothers. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Klesla na něj minule první Ella Langley s písní Be Her. A je tu místo čtvrté, opět Ella Langley, tentokrát duetu s Morganem Wallenem. Song se jmenuje I Can Love You Anymore. A pak přijde Morgan Wallen sám se songem Don't We, je totiž třetí.

Doznělo místo třetí Morgan Wallen Don't We a máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country parády. Druhý je Jason Aldean s písní Don't Tell On Me a pak zazní vítěz tohoto týdne je jim Josh Ross s písní Hate How You Look.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1973 byla nahrávka Barbry Fairchild, Teddy Bear Song. Další hit v roce 1973 měl Charlie Rich a jmenoval se Behind the Closed Doors. A do třetice hit roku 1973 Gene Pruett, Satin Sheets.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je skupina Everly Brothers. Don Everly se narodil 1. února 1937 a Phil Everly 19. ledna 1939. Pocházejí z farmářské rodiny, hospodařící v Apalačském pohoří. I přesto, nebo právě proto, se jim dostalo základního hudebního vzdělání a protože byli kurážní, usnadnilo jim to první krůčky při veřejných vystoupeních v místních rádiích či v klubech v okolí. Od malička spolu nejen vyrůstali, ale i dělali vše ostatní. A tak už na škole byli známi jako duo, společně narukovali do armády, společně si zaplatili natočení prvního demosnímku, společně později podepsali kontrakt na nahrávání desek a také společně vstoupili do Grand Ole Opry.

Pochopitelně, že Everly Brothers začínali s tradiční country, ale jak byli hudebně nadaní, vstřebávali vlivy i ostatní muziky, kterou kolem sebe na počátku 50. let slyšeli, a zcela přirozeně se jim podařilo vytvořit nový fenomén. Standardní countryový dvojhlas, naroubovaný na popovou melodii, byl tehdy překvapující a pro popové či rock'n'rollové publikum příjemnou novinkou. Zejména 50. léta byla pro Everly Brothers nejúspěšnějšími léty právě proto, že se v jejich repertoáru přirozeně spojovaly hudební fenomény té doby. Country, rock and roll i pop. 11. května 1957 poprvé vystoupili v Grand Ole Opry. Největším hitem pak byl hned ten první Bye Bye Love a do roka do dne, tedy v roce 1958, už vedli všechny žebříčky popularity i prodejnosti a v nich se udrželi až do 60. let. Tam pak začali sbírat i oficiální ocenění, zlaté desky a podobně.

Koncem 60. nastal díky změně vkusu publika i jistý sestup z výšin slávy, ale Everly Brothers se stali stálicemi a měli i svůj televizní pořad. Zkoušeli lecos, vystupovali samostatně, kladli větší důraz na pódiovou prezentaci a podobně. To vše jim sice už nepřineslo první místa v hitparádách, ale napevno je to zakotvilo v popularitě u obecenstva. Nicméně v roce 1973 se rozcházejí definitivně a dále působí každý sám. Povedlo se jim kouzlo nechtěného, poslední společné album se jmenovalo The End of Era, tedy konec jedné éry, a natáčeli ho v době, kdy netušili, že jejich rozchod bude až na výjimky definitivní.

Everly Brothers patří k nejvýznamnějším postavám nejen jediného hudebního stylu, ale svým projevem ovlivnili rock and roll, country i pop, ze kterých současně čerpali svou inspiraci a naopak z jejich odkazu ještě dlouho desítky interpretů čerpalo. Namátkou i Beatles nebo Simon & Garfunkel. Příčinou bylo jejich pojetí hry na kytaru a prolínání dvojhlasu, v podstatě obojí jednoduché, ale o to účinnější. Časem své umění rozvinuli od rychlých popěvků i ke středně rychlým či pomalým baladám. Jednoduchost melodií a působivost vokálu však zůstala. No a s receptem, který slyšíte z každé jejich písně, vystačili po celou svou kariéru.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A po

0: života bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Memorial Aloise Čejky je šipkařská soutěž pro všechny věkové kategorie. Proběhne 18. a 19. července na hřišti v Brodku u Dětenic. Po celý den je připravený doprovodný program s hudbou. Samozřejmostí je občerstvení, dobroty z grilu i u dírny. Večer je pak nachystaná party a sbor dobrovolných hasičů se na vás už těší. Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný středeční prázdninový večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, kterou písni bychom dneska mohli začít, a jelikož mám rád kapelu Shenandoah, pouštěl jsem si jejich výběrové album nedávno v autě cestou na koncert, tak jsem si řekl, že by to mohli být právě oni, ale nebude to žádná z těch starších písní, naopak jedna z těch novějších, respektive novější verze. Je to píseň High Class Hillbillies, což je sám o sobě velmi vtipný název, a oni tuhle tu písničku nahráli se současnou hvězdou americké country Cody Johnsonem, a podle toho, co jsem viděl za videa, tak si to pánové společně ve studiu náramně užívali. Tak pojďme na to. Tohle jsou High Class Hillbillies, Shenandoah a Cody Johnson. Přeji vám hezký večer.

Právě dnes se v roce 1948 narodil vynikající americký hudebník Owen Hale, který je znám co by bubeník, a to nejenom tedy koncertní, ale hlavně studiový. I když on mnoho let hrál s kapelou Lynyrd Skynyrd, což je opravdu jižanská legenda, ale hrál hlavně ve studiu, byl v takové té A skupině, jak se říká, partě muzikantů v Nashvillu, kteří nahrávají desky všem různým hvězdám. Takže jako bubeník se v Nashvillu v Tennessee podílel opravdu na desítkách různých nahrávek. Jeho nástroj uslyšíte třeba v písni Tak Stone nebo Tobyho Keefe, ale nahrával také s Patti Loveless. No a právě píseň od ní bych teď rád pustil, kde uslyšíte, jak hraje na bicí dnešní oslavenec Owen Hale. Je to jeden z největších hitů 90. let všeobecně a jeden z velkých hitů Patti Loveless. Ta písnička se jmenuje Long It Long a je nádherná i po těch dlouhých letech.

V Nashvilleu je mnoho velmi slavných countryových producentů, kteří samozřejmě dokáží zvládnout i muziku, která je nejen striktně country, ale orientují se velmi dobře i v rockové a popové muzice. No ale jedním z takových opravdu velkých fanšmekrů na country je producent Mac Anneli, který právě dnes slaví narozeniny. Narodil se v roce 1957 v Red Bay v Alabamě, takže je to taky jižan, kde se country hudba samozřejmě zpívá úplně všude. A on je to nejenom producent, ale také zpěvák, skladatel, hudebník, ale ta producentská role, ta je u něj nejvýznamnější. Dokonce jste ho samozřejmě slyšeli několikrát skorovat takzvaně na hitparádě, bylo to v letech 2008 a 2009, kdy zpíval ve společné písni s Kennym Chesneym. Byl to obrovský hit číslo jedna na hitparádě a byla to písnička Down the Road. A také spolupracoval s Jimmy Buffettem dlouhá léta, byl v jeho doprovodné kapele, která se jmenovala The Coral Reef Band. A já bych teď jeho práci producentskou rád připomněl v písni, kterou Kenny Chesney natočil před mnoha lety, a je to skvělá písnička Somewhere With You, která se vlastně do jisté míry vymyká takové té běžné produkci Kennyho Chesneyho, je trošičku jiná a tehdy taky vzbudila příjemný rozruch na scéně country, protože bodovala i na popových a rockových hitparádách a také k ní vznikl nádherný videoklip, doporučuji. Takže jdeme na to. Kenny Chesney, Somewhere With You, a písně, ve které se objevuje coby hudebník, ale také jako producent dnešní oslavenec Mac Anneli.

0: Dneska by slavil narozeniny další velký muž na scéně country music, a sice Albert West, který se narodil v roce 1967, bohužel nás opustil v květnu roku 2015. Byl to vynikající zpěvák, ale také skladatel, který bodoval v 90. letech s písněmi, které napsal pro mnoho slavných zpěváků. Jedním z nich byl Tracy Lawrence, proto ho napsal dva veliké hity, a sice Stick and Stones a Can't Break It to My Heart, ale napsal také písně pro další interprety, jako třeba Tim McGraw nebo John Michael Montgomery. A já bych ho teď rád připomněl právě písní, kterou napsal pro Tracyho Lawrence, Can't Break It to My Heart, což byl opravdu veliký hit. Vzpomínám si přesně na to, když ta píseň vylétla do éteru, tak jsme my všichni milovníci country měli velikou radost, že slyšíme novou krásnou countryovku, která je opravdu taková, řekl bych, v uvozovkách jednoduchá, přímočará a je krásná. A já vám ji teď pustím od Tracyho Lawrence, ale v novější úpravě, kterou natočil před pár lety, a pozval si do ní další velkou současnou hvězdu country, Jasona Aldina. Tak jdeme na to. Can't Break It to My Heart.
1: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Dnešek, tedy 15. červenec, je dnem, kdy se vzpomíná ve světě country na jednu velikou osobnost, a sice na zpěváka a skladatele Henka Cochrana. Ten nás opustil v roce 2010, právě 15. července v 74 letech. A nutno podotknout, že Hank Cochran byl nejenom zpěvák, který skoroval celkem, tuším, že 7x na hitparádě Billboard mezi lety 62 až 1980 to bylo. Jedním z takových jeho velkých hitů byla píseň Sally Was a Good Old Girl, ale on se etabloval především jako vynikající skladatel a také producent, a písničky složil pro takové hvězdy jako Patsy Cline nebo Ray Price, Eddie Arnold, Merle Haggard, pro George Straita a mnoho dalších. No a já bych teď rád na něj zaspomínal právě prostřednictvím písně, kterou kdysi složil v 60. letech pro country hvězdu Patsy Cline, a je to skladba I Fall to Pieces. A tuhle tu písničku na jedno takové speciální album nahrál po desítkách let od chvíle, kdy ji složil Hank Cochran společně se svým kamarádem a další velkou country hvězdou Mel Haggardem. Tak pojďme si zaspomínat na tuhle tu krásnou klasiku I Fall to Pieces v podání dvou klasiků žánru, Henka Cochrana a Mel Haggarda.

0: true.
1: Country je všechno, co se mi líbí.

Zpěvačka Miranda Lambert je bezesporu jednou z největších hvězd současné scény country a potvrdila to také tím, že před pár lety podepsala exkluzivní smlouvu na sérii vystoupení v Las Vegas, což se stane opravdu jenom těm nejlepším z nejlepších. A ta její show v Las Vegas dostala název Velvet Rodeo, ale bohužel se tam stala jednoho večera, konkrétně tedy právě 15. července roku 2023, taková nemilá událost, když během toho koncertu, v momentě, kdy zpívala Miranda píseň Tin Man, se tam nějaké rozjásané a patrně možná i alkoholem posilněné dívky začaly fotit proti pódiu a vykřikovali tam docela, byly hlučné, což samozřejmě nekorespondovalo vůbec s tou písní Tin Man, která je velmi křehká, něžná, když celý ten sál pro několik tisíc lidí poslouchal, byl stichá, děvčata začala vykřikovat. No tak Miranda Lambert to nevydržela, trošičku je okřikla, no a to si dovolila moc, to najednou ten tábor jejich fanoušků rozdělilo na sociálních sítích na dvě poloviny, co si to dovoluje, druhá se jí zastávala. No, i takové věci se dějí, ale podle toho, co já jsem viděl a od očitých svědků dokonce jsem slyšel, tak jistě to bylo v pořádku ze strany Mirandy Lambert, protože ona děvčata opravdu rušila ten zážitek nejenom Mirandě na jevišti, ale i lidem v publiku. My si ale zahrajeme jinou píseň, ne Tin Man, a sice The House Above Me, což je píseň, kterou hrála na tom koncertě tehdy hned potom, kdy už se to uklidnilo a fanoušci poslouchali. Je to krásná písnička.

Když jsem vzpomínal písničku I Fall to Pieces od Henka Cochrana, kterou napsala pro Patsy Cline, tak právě s Patsy Cline na takovém velkém turné jezdil i další slavný countryman, který by dneska slavil své narozeniny, protože v roce 1913 se narodil v Jefferson Townshipu, což je Adams County v Ohio, se narodil Cowboy Copas, veliká postava světa country, který se vlastním jménem jmenoval Lloyd Easle Copas. Všichni ho ovšem znali právě jako Cowboye Copase. No a ten měl třeba v roce 1961 obrovský hit, který se jmenoval Album. No a byl populární vlastně od 40. let až do roku 63, kdy se bohužel právě společně s Patsy Cline a Hoxo Hawkinsem zřítili v letadle cestou na koncert, bylo to v březnu roku 63. A stačil natočit tedy spoustu písní, no a jednu z nich mám obzvláště rád, ta se jmenuje Signed Delivered. A tuhle tu písničku se teď poslechneme na počest Cowboye Copase v podání další velké legendy country Charlieho Dalinase a skvělé zpěvačky Bonnie Bramlett. To je tedy z dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí téměř vše. No a já se na vás budu těšit pochopitelně po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje krásný prázdninový večer.

Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí. Je 21 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, no a před námi spousta další krásné a pohodové muziky. Dneska jsem cestou do rádia poslouchal takový rozhovor, respektive vyskočilo to na mě mezi dvěma rozhovory, které jsem se chystal poslouchat, tak takový short to byl, kde se někdo strašně čílil nad tím, jak je to hrozné s obezitou. No, obezita je samozřejmě strašná, ale já jsem si v tu chvíli, a říkám to právě proto, vzpomněl na jeden skvělý Murphyho zákon, nevím, jestli ho znáte, ale ten praví, že člověk musí hodně jíst a spát, aby tělo mělo sílu se obezitě bránit. Tak možná tak to je. Přeji vám hezký večer.

Pochopitelně jako i v jiné dny i dneska slaví narozeniny spousta známých osobností, tak například v roce 1945 se narodil Michal Pavlata, skvělý herec, který bohužel už mezi námi není od roku 2017. No a v roce 1606 se narodil třeba také holandský malíř Rembrandt. No ale v roce 1948 se také narodil vynikající bubeník Artemus Pyle. To je pán, který začínal ve svém rodném Kentucky, narodil se totiž v Louisville, tak hrál už relativně v nízkém věku, ale proslavil se hlavně jako bubeník legendární kapely Lynyrd Skynyrd, o které už dneska byla shodou okolností také řeč. On ve Skynyrdech působil od roku 75 a působil tam vlastně až jejich takového dočasného rozpadu v roce 77, kdy několik členů zahynulo při nehodě letadla, když letěli na koncert, a Artemus Pyle byl ten, který nehodu přežil, stejně jako třeba Gary Rossington, kytarista Lynyrd Skynyrd. No a v roce 87 se vlastně vrátil do té obnovené sestavy Lynyrd Skynyrd, no a tu opustil v roce 91 a mimochodem v roce 2006 byl co by člen Lynyrd Skynyrd uveden také do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do síně slávy rock and rollu. No a u té příležitosti si s nimi tehdy opět i zahrál. No a v roce 2020 se podílel na filmu, který určitě znají fanoušci Lynyrd Skynyrd. Ten film se jmenoval Street Survivors, The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash. Tedy Street Survivors, to byl název toho alba, které Skynyrdi letěli propagovat na svém turné, když se zřítili. No a je to takový pravdivý příběh o tom, jak to bylo vlastně celé. No a po rozpadu Lynyrd Skynyrd vlastně tehdy vedl on tu kapelu a natočil s nimi dvě alba, byl to rok 82-83. No a v roce 2006 vydal také skvělou solovou desku, kterou nazval Artemus Venomous, a vydal také takové EPčko speciální, to byl tuším, že rok 2007. To se jmenuje Anthems Honoring the Music of Lynyrd Skynyrd, kde hostují třeba Sammy Hagar nebo countryový Billy Ray Cyrus, Warren Haynes anebo Dolly Parton. No a já bych tedy teď k dnešním narozeninám Artemuse Pyla zahrál samozřejmě jak jinak než kapelu Lynyrd Skynyrd, a bude to píseň, která vyšla na albu 20, což bylo album, které vzniklo přesně k 20 letům od chvíle, kdy se stala ta tragédie, kdy se zřítilo to letadlo, a ta písnička se jmenuje How Soon We Forget.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Pojďme si teď udělat malý výlet do historie a vzpomeneme si na některé události, které jsou spjaty právě s dnešním datem, a sice 15. červencem. V roku 972 zemřel kníže Boleslav I. Ukrutný, jak se mu říkalo, no a novým českým knížetem se stal jeho syn Boleslav II. V roku 1442 se Jiřímu z Poděbrad a jeho první manželce Kunhutě ze Štenberka narodil utajovaný prvorozený syn Boček. Jeho osobu obestírá, dá se říct, tajemství, protože přestože byl prvorozený syn, na rozdíl od mladších bratrů mu otec nezajistil povýšení mezi říšská knížata, tedy mezi nejvýznamnější šlechtice svaté říše římské. No a hoch patrně trpěl duševní nemocí. V roku 1863 v Praze na Újezdě otevřel významný český fotograf Jindřich Eckert svůj první portrétní ateliér. Je autorem řady fotografií, které zachycují pražské ulice a domy, které podlehly násilné asanaci. Doporučuji, jsou to opravdu nádherná díla. V roku 1789 je francouzský aristokrat a hrdina americké války za nezávislost Markýz de Lafayette jmenován generálplukovníkem Národní gardy v Paříži. V roku 1799 v egyptské vesnici Rosetta objevil francouzský kapitán Pierre-François Bouchard během Napoleonova egyptské tažení rozetskou desku, díky které byly později rozluštěny hieroglyfy. V roku 1933 Willie Poss odstartoval z letiště Floyd Bennett Field první sólový let kolem světa. Ten let skončil 22. července a trval 7 dní, 18 hodin a 49 minut. Nově místo dalšího člověka použil k navigaci autopilot a kompas, což bylo velmi převratné. No a roku 1958 byly v Brně definitivně zrušeny koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. No a když jsme tedy u toho Brna, tak myslím si, že bychom si mohli dát jednu echtovní brněnskou muziku. Hraje kapela Los Brňos.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Před pár dny jsem četl opět znovu tu známou studii o tom, jak to bývá ve velkých podnicích, že se říkalo třeba u aut, nebo platí to vlastně všeobecně i u dalších výrobků, že nikdy si nekupujte pondělní auto, to, které bylo vyrobeno v pondělí. Ideální je třeba úterý nebo středa, protože po tom víkendu ti zaměstnanci údajně se rozkoukají teprve, takže ty výrobky nemusí být ideální. V úterý je to lepší, no a ve středu nejlepší, a pak, jak se to zase blíží k víkendu, tak údajně to prý upadá a nejhorší to je v pátek, takže prosím vás, pokud možno, páteční a pondělní auta a podobné výrobky si nekupujte, ideální jsou ty středeční. Tak nevím, jestli to platí stále, protože dřív se to tak říkalo s humorem, já si osobně myslím, že to je samozřejmě nadsázka, i když trošičku na tom něco je. No a co se tedy týká šéfů a nadřízených, tak nezapomeňte ještě na jeden Murphyho zákon, že žádný šéf si neponechá zaměstnance, který má stále pravdu. Tak pozor na to. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Let's go, girls.

Před pár minutami naše country kukačka ohlásila 22. hodinu. Posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a i v této hodině je pro vás připravena spousta krásné muziky, která samozřejmě potěší milovníky jak trampské, folkové, tak country hudby. A vůbec, co se hudby týká všeobecně, tak nezapomeňte na jednu krásnou moudrost, kterou kdysi pronesl Ludwig van Beethoven, který řekl, že hudba je vyšší zjevení jak veškerá moudrost a filozofie. Zkrátka hudba provází naše životy a co bychom bez ní dělali? Přeji vám příjemný večer.

jsem. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Dneska slaví rovné 80. narozeniny jedna velká dáma světové hudební scény, a sice Linda Ronstadt, která se narodila jako Linda Maria Ronstadt v Tucsonu v Arizoně, což je nádherné město, byť neustále vyprahlé, ale za to tam je celý rok sluníčko a modré nebe. Tak tam vyrůstala malá Linda Ronstadt, která měla muzice velmi blízko, a to především díky své mamince, která jí neustále zpívala. Také malá Linda chodila zpívat do kostela na kůru a tu radost z muziky vlastně čerpala denodenně v jejich domácnosti, ať už to bylo díky mamince nebo díky tetě, která také zpívala. No a ona, protože ten její život je tak pestrý, že bych o ní mohl vyprávět 2 hodiny, tak ona za svůj život pozbírala vlastně různá ocenění. V podstatě kde co mohla, tak podle mě získala. Včetně 11 cen Grammy, American Music Awards, cenu od Akademie Country, Emmy Award, no je toho opravdu dlouhá řada. Také byla vyznamenána medailí cti v Bílém domě od prezidenta Spojených států. No, ale nutno taky podotknout, že ona vždycky ve své doprovodné kapele měla už od těch 70. let vynikající hudebníky, což sebou neslo to, že na ní chodili samozřejmě nejenom kvůli tomu, jak zpívá, to tedy hlavně a především, ale chodilo se tam také na muzikanty, protože ona hodně spolupracovala s těmi kalifornskými kapelami, které vlastně pokládali základní kámen muzice, které se dneska říká country rock, což byla kapela Birds nebo Flying Burrito Brothers. No a také se jí v té poslední sestavě tehdy v 70. letech sešla teda opravdu sestava neuvěřitelných muzikantů, což byl Don Henley, Glenn Frey, Randy Meisner a Bernie Ridon, kteří se vzáhy potom rozhodli založit vlastní kapelu, a je to kapela, která je dneska vlastně jednou z nejznámějších kapel na světě, a sice Eagles. Takže tihleti pánové doprovázeli docela dlouhou dobu Lindu Ronstadt na koncertech. No a proto jsem vybral i jako přání k narozeninám Lindě Ronstadt k dnešním 80. písničku, kterou napsali právě členové Eagles Glenn Frey a Don Henley, a je to krásná píseň Desperado. Zpívá dnešní oslavenkyně Linda Ronstadt.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpovědí.

Dneska bych vzpomenul ještě rád jednoho oslavence, kterým je virtuózní kytarista Joe Satriani. Ten totiž právě dnes slaví 70. narozeniny. Satriani je vlastně jeden z nejvýznamnějších rockových kytaristů, řekl bych, začátku 21. století a je znám takovou svoji virtuózní technikou hry, velmi osobitým projevem a také specifickým zvukem. A na kytaru začíná hrát už jako 14-letý a jako inspiraci vždycky uváděl Jimiho Hendrixe, pochopitelně skvělého kytaristu, ale mimochodem kromě kytary ovládá také baskytaru, klávesy, samozřejmě výborně zpívá, hraje také na harmoniku a pozor, přestože je to rocker nebo můžeme říct i metalový hráč, tak hraje na banjo, takže i on je propojen s country hudbou nebo s bluegrassem. No, on se začínal učit hrát na kytaru někdy v roce 78 a vlastně má takový vliv na dnešní scénu, že opravdu většina kytaristů právě jeho uvádí jako veliký zdroj inspirace a mezi jeho žáky, které právě od toho roku 78 učil, patří třeba Steve Vai nebo David Bryson nebo Kirk Hammett z Metallica a těch muzikantů je obrovská spousta. V 80. letech mimochodem koncertoval třeba i s Mickem Jaggerem a zároveň nahrával s různými kapelami a v 90. letech, to je taková zajímavost, na několik měsíců zastoupil na koncertech Deep Purple kytaristu Richieho Blackmoora. Vydával samozřejmě a vydává svá solová alba, no a v roce 96 založil velmi významný

významný projekt, takzvaný Satriani projekt G3, kde kromě něj účinkovali ještě Steve Vai, Brian May, Guthrie Govan, Adrian Legg, Eric Johnson nebo švédský kytarista Yngwie Malmsteen, Joe Petrucci, Kenny Wayne Shepherd, Paul Gilbert, Robert Fripp, no, a ta skupina se vlastně stala velmi populární po celém světě, opravdu v Evropě i v Americe a dokonce i v Japonsku sklízela veliké úspěchy, protože Satrianiho styl hraní je velmi charakteristický a dokonale ovládá všechny techniky, včetně tremola. No a na rozdíl od mnohých jiných virtuózů se neomezuje pouze na technické předvedení, ale tvoří velmi důmyslné a emotivní skladby. No a řekl jsem si, že přestože to není úplně ryzí country hudba, ale je to krásná hudba, která vlastně nemá hranic. Když je muzika krásná, tak nemá mantinely, žádné škatulky. Tak jsem si říkal, že bychom si od Satrianiho mohli zahrát jednu krásnou baladu, kterou složil, nahrál a nazval ji Always With Me, Always With You. Hraje dnešní oslavenec, dnešní sedmdesátník, virtuos Joe Satriani.

Ještě když se naskok vrátím k dnešní oslavenkyni Lindě Ronstadt, která slaví rovné 80. narozeniny, tak je zvláštní, že vždycky se těch zpěváků ptají na zdroj, se kterého čerpali, kdo byl ten jejich, jak se dneska používá vznešené slovo influencer, kdo je ovlivnil. Tak Linda Ronstadt uvádí, že ji nejvíc ovlivnil Hank Williams a Edith Piaf, což je tedy rozptyl neuvěřitelný. No ale je pravda, že pak uvádí, že hodně ji ovlivnila také Ella Fitzgerald a Billie Holiday. Takže těch zpěváků, v jejím případě zpěvaček, je opravdu spousta. Ale úplně jsem zapomněl zmínit jednu důležitou věc, že takovým významným zastaveníčkem v jejím životě bylo setkání s Dolly Parton a Emmylou Harris, kdy v 80. letech natočili skvělé album. A taková ta jejich záliba ve vokálech se vlastně zhmotnila v podobě tria, které dokonce producenti v Nashvillu nazvali trio, kdy se dámy rozhodovali, jak si budou říkat, když občas jenom spolu zaspívají a natočí desku, tak řekli, no jsme prostě trio. Takže vzniklo trio a když se v country hudbě řekne trio, tak všichni vědí, že se jedná právě o Lindu Ronstadt, Emmylou Harris a Dolly Parton. Takže tohle jsem zapomněl ještě zmínit, samozřejmě fanšmekři na country hudbu tohle všechno znají, ale já bych teď rád pustil jednu písničku právě od tria. Přemýšlel jsem kterou, protože všechny, které natočili, jsou skvělé, ale nakonec jsem zvolil překrásnou baladu, která se jmenuje Hobo's Meditation. Takže bude zpívat ještě jednou dnešní oslavenkyně Linda Ronstadt. No a já se vás budu těšit samozřejmě po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

Je několik málo minut po 23. hodině, posloucháte středeční večerní, vlastně v tuto chvíli už noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já jsem moc rád, že posloucháte, že nespíte, že bdíte, že posloucháte Country Rádio. A propos, jak to kdysi řekl výborně slavný anglický básník John Milton, který je znám především díky své epické básni Ztracený ráj. Mimo jiné se snažil prosadit také manželský rozvod a svobodu tisku a do češtiny jeho díla překládal obrozenec Josef Jungmann. Tak John Milton kdysi řekl, co má noc společného se spánkem. Tak jsem rád, že posloucháte, jak už jsem říkal. Přeji vám tedy hezký poslech, no a mám pro vás hnedka jednu pěknou písničku. Hezký večer vám přeje Petr Kocman.

0: Jak už jsem připomínal, tak dnešek byl plný různých historických událostí a jedna je také spjata se světem automobilismu a zcela jistě potěší všechny milovníky aut a zejména těch amerických, protože právě dnes, tedy 15. července roku 1903, nově založená automobilka Ford Motor Company přijala úplně první objednávku od chicagského dentisty Ernesta Fanninga na dvouválcový automobil Model A, a to za $850. No a pak už se to rozjelo a zbytek je historie. Mimochodem ten Model A, Model A, je jedno z nejznámějších aut od Henryho Forda a objevuje se také v mnoha různých filmech a videoklipech. Do jednoho videoklipu si ho zapůjčila také texaská kapela ZZ Top, protože Billy Gibbons, kytarista a zakladatel téhleté kapely, je velký milovník automobilů a zejména těch starých a zejména tedy Fordu, a Model A je jeho nejoblíbenější. A mimochodem Henry Ford také pronesl krásnou větu kdysi, když se ho ptali, v jakých barvách si jeho auta můžou zákazníci koupit, tak on řekl, naše auto můžete dostat v jakékoliv barvě, pokud je to černá. Tak já si myslím, že tohleto výročí bychom si mohli připomenout písničkou, která je opravdu svým názvem aktuální, protože pak, když se bavíme o značce Ford a modelu A, tak je to skladba, kterou kdysi naspíval skvělý muzikant Jerry Reed a hlavně skvělý kytarista. A ta píseň se jmenuje Lord Mr. Ford.
1: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Vracel jsem se v sobotu z koncertu, který jsem měl u Karlových Varů, takže cesta dlouhá do Prahy. A dal jsem se na cestu jedno z krásných povídání Miroslava Horníčka. Takový nádherný dobový dokument, který se jmenuje U Horníčků doma. Pokud neznáte, tak vřele doporučuji.

0: Pan Horníček tam vypráví zkazky ze svého uměleckého i soukromého života, tak jsem si říkal, že bychom si mohli na mistra Horníčka také zaspomínat. Tak pojďme, dáme si jedno z jeho dneska už skutečně legendárních povídání.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy půjdete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě z celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa. A oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, horko a tak. Tak mě asi pět lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souvář. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo s ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty jsem mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo ten kuň, jediný z těch zbývajících, tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom. A jediný z těch zbývajících sedal do klusu. Ale opačným směrem. jenom vzpomínám, že za mnou volali: nebojte se, on trefí. A já jsem volal dozadu: padám. Teď jsem si říkal: je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. O kousek dál jsou státní hranice, tam to nevysvětlím na jednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varu dodrželi slib, až do Varu jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo, asi za dva dny na to, nebo tři dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám: prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají: no co by bylo, jezdí. A já tři dny nechodil.

tu a tam se stane, že ještě někde zahlédnu krásný starý jukebox, je to tedy naprosto výjimečně, ale nedávno se mi to stalo, když jsem se vracel z koncertu na Slovensku a měli ho ku podivu u benzinové pumpy, byl tedy novodobý, nebyl to ten starý, ale tak jsem s takovým zalíbením a zasněním na ten přístroj hleděl, protože si pamatuju, že jsme jednou si takhle pouštěli jukebox s Vabydaňkem, když jsme byli v New Yorku na společných koncertech, tak dlouho do noci jsme se tam pouštěli Abu a Eagles a další kapely. A mrzí mě, že jukeboxy nejsou, a vzpomněl jsem si také na krásná slova Williho Nelsona, který kdysi řekl, že 99% lidí na světě není se svojí první láskou, no a to je ten důvod, proč jukeboxy tolik hrají. Takže vzpomínka na Williho Nelsona. A děkuju mu za tuhletu větu, kterou si myslím, že dal do jedné ze svých písní. Tak přátelé, to je ode mě dneska vlastně vše. Loučím se s vámi, ne na dlouho, protože zítra od 20 hodin budu opět s vámi ve večerní vysílání Country Rádia. Do té doby se mějte moc hezky, přeji vám klidné sny, úspěšný den, no a naslyšenou se těší Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: Vítejte v sledování další hodinky nedělního folkového večera, hodinky, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní zahřívací kolo obstarali Pavel Čadek a John Denver. A pak už jsme poslouchali Karla Zicha se Spirituál kvintetem. A to proto, že Karel Zich 13. července 2004 zemřel. Tak to je vzpomínací rubrika. Dál už to bude také rubrika gratulační. 18. července 1954 se narodil zpívající právě Ivo Jahelka, nabídne baladu o řezníku Pátkovi. A pak opět rubrika vzpomínací. 18. července 2021 nás opustil zpěvák, kytarista, autor a člen skupin Brontosauri a Spirituál kvintet František Nedvěd. Zaspívá generační z té Brontosauří éry.
1: Žil jeden vedoucí hospody, ten prováděl černý v obchody. Jistej řezník Pátek dodával mu z jatek maso dle dohody. Pro štamgasty, krkovičku, pro letňáky, játra, koninu a metrák bůčku, kejta bude zítra. Ten Pátek byl mazaný velim,

domů, pane Pátek, vrátnej svačí držky. Já jenom tak pro pořádek prohlíd bych vám svršky.

Vyvoz radostně do vozovky nepozorně vkročil. A řidič té lux škodovky jen zavřít oči stáčil.

pátek si roztrhnul košily, lidem se vnitřnosti zjevily. Pro zvýšení šoku vytah žlázu z boku a zmizel ve chvíli. Když přijeli příslušníci, trávili čas prací vyšetřit, proč na silnici tolik lidí zvrací.

kam, jdu po čtyřek do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

O prázdninách si obvykle v tomto čase rekapitulujeme soutěžící ze soutěže o folkové stupně. Už od příštího týdne tomu tak bude, tento týden je to ještě trošku výjimka, protože vám dlužím alespoň stručná představení několika alb, a to právě proto, že příslušní tvůrci toho alba buď soutěžili ve folkových stupních nebo v Bonanze. A tak jsem to trošku odkládal. Tohle byl Žalmana Spol a Tomáš Porád něco. Aktuální deska z letošního roku, typicky žalmanovská, ale také hodně moderní. Žalmana Spol nám nabídne ještě Jsem zmačkanej a Byl to hezkej den. Užijete si všechny atributy Žalmanovy tvorby, ale současně se také podíváte a poslechnete si, že Žalman nezaostává za tepem doby.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Také František Nedvěd mladší má svoje zbrusu nové album. Poslouchali jsme z něj písničku Jsem jen tvůj. František Nedvěd mladší velmi osciluje i ke countryové muzice, ale na tomhle albu je znát typický nedvědovský rukopis, ať už jeho, a nebo třeba jeho příbuzných. František Nedvěd mladší nám nabídne ještě Toronto já miloval a také písničku Brontosaurus. A uvidíme, že vlastně podvědomně se vrací i k názvukům trumpské muziky. A to i v melodiích, aranžích a nebo textech.

0: No a posledním, třetím albem, ze kterého už také některé písničky znáte, protože Sejfy Ponka soutěží jak Bonanze, tak i úspěšně ve folkových stupních, je právě Sejfy Ponka a jeho album Máš se kam vrátit. Opět album vysloveně tramské, ovšem inspirované také Václavem Nedomou. Konec konců písničku Sejfy z jeho tvorby znáte velmi dobře. Je to trošku jiný styl než styl nedvědovský, ale o to možná upřímnější. Sejfy Ponka nám ještě zahraje Cesta domů a také Vlak, co projel. A vlastně ty dva různé styly tramského skládání můžete posuzovat.
1: Tak už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio. Folk Memy. Pozvánka na koncerty.
1: Která svině mi to hukla až do pola?

0: Na telefonickém spojení do studia Country Rádio je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši.
0: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
1: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
0: Kde se to bude konat?
1: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
0: A kdo tam bude hrát a zpívat?
1: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Marina Bradeska se Zinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
0: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
1: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
0: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
1: Určitě www.bundyzelený.cz.
0: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
1: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
0: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
1: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
0: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
1: Taky, ano, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ani o prázdninách neutuchá hudební aktivita Pepy Pelána, a tak nám opět telefonuje do Country Rádia další pozvánku na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a kam tentokrát posluchače pozveš?
2: Děkuji, já tě taky zdravím a pochopitelně i posluchače. Tentokrát je to do Štěkně na zajímavou akci. Je to první ročník sousedského setkávání SOS, je jenom jedna Štěkyně na světě. Tato událost proběhne 18. července, tedy v sobotu, a zahájí ji ve 14 hodin divadelní sešlost Pět dostatečných s kusem Podivuhodná legenda o založení Štěkně. Bude následovat písničkář Pepa Pelán a na závěr, aby si mohli všichni zaspívat, to bude uskupení opět hudební C-dur. A co se týče občerstvení, je zajištěno a vstupné dobrovolné.
1: Tak ještě trošičku definuj Štěkeň, co většího je v blízkosti Štěkně?
2: Štěkeň je kousek od Strakonic.
1: Mm-hmm. Takže sobota 18. v kolik hodin se začíná ve Štěkni?
2: Začíná se ve 14 hodin. Ještě jsem, mám dojem, nepověděl, že to bude venku na hřišti u dřeváku.
1: Tak, teď si to posluchačům pověděl, takže já popřeji hodně návštěvníků a aby se to vydařilo.
2: Prima, moc děkuju.

Tak 10krát týdně jsem tě potřeboval. Ulice vypadá bíle, tak půjdu zas dál. Dokud jsem při plný síle,

on dobře ví, že zemřel jeho pán v noci dříve, než se rozední na jeho dlouhou cestu poslední. Rozezní se v okolí každý

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44 a tam v Litoměřicích jsou totiž různý ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře a napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterém já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj a v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy a tak. To není jako u toalet, že na pánský jsme jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysly. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět. Že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora. Ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu. A v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak se, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. A no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká, zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jaký to. A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu.
To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi, no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin čas. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, naschánu. Já jsem... Děkuji.